jenom tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co tě ladí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé měli posledních 6 měsíců možnost beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Amnestie souvisí s novým zbraňovým zákonem. Ten přináší například změny v kategorizaci zbraní nebo digitalizaci zbrojních oprávnění. Kolik lidí této možnosti využilo, oznámí policie zřejmě příští týden. Ebola se v Kongu dál šíří, počet potvrzených případů nákazy vzrostl už na více než 1300. Nemoci podle úřadů potom podlehlo bezmála 400 lidí. Většina nakažených pochází ze tří provincií na východě země. Úřady i zdravotníci se snaží zabránit dalšímu šíření epidemie. Fotbalové mistrovství světa přišlo o velkého favorita. Němci překvapivě vypadli už v úvodním vyřazovacím kole, když podlehli Paraguay po penaltách. Zápas po 90 minutách i prodloužení skončil nerozhodně 1-1. Paraguay si tak zahraje osmifinále a může navázat na svůj nejlepší výsledek z roku 2010. Německo naopak po návratu do play-off končí hned při prvním pokusu. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Zítra se v Brtnici na Jihlavsku uzavře trasa na Jihlavu. Důvodem je napojování okolních komunikací na obchvat. Řidiči budou muset využívat objízdnou trasu. Uzavírka se dotkne i veřejné linkové dopravy. Připomínám také, že až do konce srpna tam neprojedete ani směrem na Třebíč a na Luka nad Jihlavou. Po tomto datu by měla být Brtnice znovu plně průjezdná ve všech směrech. A jdeme na počasí. Tento týden nás na Vysočině čeká postupné ochlazení a provázet by nás měly místy také přeháň. A co se teplot týká, tak dnes naměříme do 27.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dnes končí zbraňová amnestie a my taky složíme zbraně na nějakou dobu. S vámi Michal, Jasmin a David. Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: My si na pár týdnů dáme pauzičku, zůstanou tady ti nejlepší a to je David. Ty nemáš žádný volno, že ne?
3: Je to tak, já začínám volno až příští týden, takže něco málo si odpočnu, ale ne tolik, co vy.
1: Davide, ty jsi neskutečný. No tak si to spolu pojďme užít. 30. června, 6 hodin, 3 minuty a Danca Kuduro. Hezké ráno. Hitra.

0: 6 minut Hit Radio. Hezké úterý.
1: Čas letí jako blázen. Dneska je ten den, kdy už jsme opravdu za polovinou roku letošního. Tak mě napadlo se vás zeptat, co tak jako považujete za svůj největší úspěch za ten uplynulej půl rok v tom novém roce.
2: Máš, že jsem to tady s váma zvládnul, no, zatím. To je asi takovej...
0: Napadá mě vlastně něco dost podobného. Asi největší úspěch prvního pololetí, začátek snídaně, 2.2.2026. Tenhle datum si zapíšu navždy. No a hlavně, že jsme pořád tady, no, jak říká David.
1: Já to mám úplně stejně, jako vlastně si myslím, že nám se přetočilo život úplně jiným směrem, tím, že najednou máme prostě jiný čas.
2: Že musíte vstávat, že jo?
0: No, já si nevokecám, to prostě řekni, musíme vstávat, jako takhle. Už jsem si nějak zvyk, ale jsou rána, když si říkám, co jsme si to udělali.
1: Ale co vy, čeká nás minuta šampionů. Budeme mít 60 sekund na to, aby jsme přečetli všechny zprávy od vás, tak budeme po vás chtít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a pochopil jsem správně asi Jasmin, jaký největší úspěch považujete za ten váš úspěch prvního pololetí? Napište nám to na 777-937-777, jsme na to moc vědaví. No a teď vám posíláme další muziku, tohle jsou Atomic Kitten, The Tide Is High na Hit Radio 608, dobré ráno.

0: Pryč, další půlka roku před náma, jsme přesně v polovině. No a nás zajímalo, co berete jako ten největší váš úspěch za první polovinu roku. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: Lenka Bílý potok, povýšení po 19 letech v práci, gratulujem.
0: Martin Brno uběhl svůj první půlmaraton.
1: Michal Olomouc koupil si vlastní byt.
0: Jakub Praha jako úspěch bere, že se mu podařilo se ženou zabřeznout.
1: Monika Frýdek Místek po letech začala pravidelně cvičit.
0: Lukáš Karlovy Vary požádal přítelkyni o ruku a řekla ano.
1: Marie Věžnice změna práce.
0: David Žacler za největší úspěch považuje své dvě dcery.
1: Kuba Jižní Čechy opravil půl bytu, koupil rodince nové auto, nachystal druhý dětský pokoj a za 14 dní bude dvojnásobný taťka, wow.
0: Hezký, gratulujem. Jakub Náchod stal se poprvé tátou.
1: Klára Hradec Králové našla si novou práci, která jí baví.
0: Květa Děčín začala konečně jíst zdravě, začala si užívat života po 50 a odhodila z hlavy zbytečné starosti a zbavila se negativních lidí.
1: Ještě tu máme zprávičku od Radovaná. Je mi něco málo přes 60, kousek od Liberce a asi největší úspěch, co jsem v prvním pololetí zaznamenal, je, že jsem dokončil stavbu domu na chorvatském pobřeží. Takže teď to mám jako chalupu a v létě, v zimě můžu být u moře, což byl můj splněný sen. To jsou strašně hezký zprávy a strašně velký úspěchy všechno.
0: Tak my vám moc gratulujeme k vašim úspěchům, děkujeme za vaše zprávy. No a pojďme ty vaše úspěchy oslavit muzikou. Co vy na to? Může být? A Paterose Bruno Mars 6 hodin 12 minut.

0: Na úterní ráno skvělý Hozier Too Sweet. 6 hodin, 18 minut, ladíte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli u vás včera byly kroupy, co? Možná jo, protože někde padaly až 5-centimetrový koule. A tak se ptám, jestli jste taky byli připravený zabalit auto do deky, do madrací a do podobných vychytávek. Já jsem totiž včera takhle pár zabalených aut potkal a přiznám se, že i já jsem byl připraven.
1: Já jsem si vůbec nevšimla toho, že nějaký kroupy jsou. Já jsem asi žila včera jinde, nevím. Já jsem byla doma zavřená a nevím o ničem.
2: No taky, my jsme celý den vlastně vyhlíželi, byla zatažená obloha a nakonec vlastně ani nevím,

0: jestli tady u nás pršelo.
1: Taky nevím.
2: No, jenom takhle honce, jo, sprchlo. Já jsem to tady hodně sledoval, protože těšil jsem se osobně na to vysvobození, až teda trošku zafouká, trošku sprchne. Já viděl jsem nějaký videa, nevím, z Kolínska, tady a prostě a Ostravsko a tohle. A že tam teda jako docela dost fučelo, padaly tam kroupy, hodně pršelo a vlastně v hlavním městě to tak jako jenom tak jako, jo, takový váneček, trošku sprchlo a říkám si, no tak vysvobození nebude, ale koukal jsem právě na ten radar a čekal jsem, že nějaký kroupy přijdou, jo, takže už jsem taky byl připravený jako zasáhnout, vyběhnout a touto zabalit a já si říkám, že vlastně, když jsme takovýhle koumáci, když se bojíme o ten svůj majetek, představ si prostě toho, já nevím, nejdražšího Mercedesa někde na tom sídlišti, zabalenýho do matrace dormel třeba, jo. Jak to vypadá, jo? Tak si myslím, že za tohle by nám rozhodně pojišťovny měly zavíst nějaký nový bonus, jo? Že jako tomu jdeme naproti.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Pelhřimova na Humpolec před omezením u Komorovic se začínají tvořit v obou směrech kolony. Počítejte se zdržením. Chce to tady opatrnost i trpělivost. Šťastnou cestu všem.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hitrádiu 6.29. Dobré ráno. A David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Dublin řečí nečekaný problém spojený s recyklací lahví a plechovek. V odpadkových koších je hledají organizované gengy i lidé v těžké životní situaci. Následný nepořádek stál město loni v přepočtu asi 12,5 milionu korun. Po 40 začíná být péče o tělo důležitější než kdy dřív. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě v tomto věku se vyplatí zaměřit na prevenci a osvojit si zdravé návyky. Ty mohou pomoci udržet pohybový aparát silný, pružný a bez bolesti i v dalších desetiletích.
4: Tak co, Míšo, už jsi začal?
1: Mě spíš zajímalo, kdy jste si jako uvědomili, že už vám není 20. Jako jestli byla nějaká takováhle chvíle, co?
4: Mě furt je.
1: No, já vím, no, ale co ty, Davide?
5: Tak asi zhruba, když mě bylo 30, no. Jestli řekl, ta 20 už tam prostě není.
1: Už to není ono, no. Takže 40, tak já jsem tomu vlastně nejblíž, no. Tak tělo už začíná trošku stávkovat, pro mě je nejhorší, když si sedám a dělám takový to... Schválně, kolik vám bylo před 28 lety, v roce 98, Jasmin nehraje.
4: Já jsem až 99, no.
1: 99, no, tak rok zpátky, rok před tvým narozením, vzniklo tohle. To si dost pravděpodobně poslouchali tvoji rodiče třeba.
4: Já taky, vždycky na cestě do Chorvatska.
1: Nebo když se milovali.
4: Ježiš.
1: Kung Fu Fighting, ale jednou tady byla Jasmin. Tak pojďme na to, tohle je rok 1998, Bus Stop a Carl Douglas na Hit Radio 6.31.

0: To není fér, 6.38 Lily Ellen na Hit Radio.
1: Dneska v noci byl jahodový úplněk, což neznamená teda bohužel, že by vonil po jahodách, ale dostal název podle období, kdy se kdysi sklízely první jahody. Jo. Možná jste v noci koukali na oblohu, viděli jste to, byla to nádhera. Nicméně, každý ten úplněk je něčím specifický. Tenhle má symbolizovat hojnost, radost, sklizeň toho, na čem jsme jako pracovali v těch předchozích měsících, ale taky povolíme údajně úzdu emocím a chceme víc fyzického kontaktu.
2: Jsi to řekla tak hezky.
1: Ale tohle by všechno bylo jako hezký, jo? Emoce, chceme víc kontaktu fyzického, bejt si blízko. Bohužel taky začal, a už jsme to tu jednou řešili, vysvětlovala jsem vám, retrográd. Jo.
0: Jo, počkej, on je zase zpátky.
1: Zase,
0: ten
1: no,
0: retrograd,
1: on je víckrát,
0: jo,
1: za rok, asi čtyřikrát nebo kolikrát, jo, ozývají se ex nebo nějaký nevyřešený záležitosti, takže i tohle se může v následujícím jako měsíci stát.
0: Mně to teda úplně uteklo, že byl nějaký úplněk na dnešek, takže za to, že Česká republika nevyspala, nemůže to, že máme doma přes 30 stupňů a nejde to vyvětrat, ale je to teda vesmír, jo, rozumím
1: to
0: tomu
1: tak,
0: správně.
1: Ale nádherný to bylo, už jsem viděla fotky, teda krása.
0: A máš pocit, že jako potřebuješ nějakou fyzično, nebo... Nebo jak to teda je? Ale jahodový úplněk, to zní až romanticky, opravdu.
1: No je to fakt hezký.
0: Romantický.
3: Takový až skoro symbolický, že to vyšlo na začátek Wimbledonu, kde jsme si včera říkali,
1: no
3: že se vlastně jedí jahody
1: ty
3: se šlehačkou. To bude ono možná.
0: To bude možná ono, to je ten důvod, no. 100% na video.
3: Období hojnosti.
0: Máš se. David takhle mne bradu a říká si, jo, tak to se máme. Jinak ty jahody bychom si mohli dát, no, tak vůbec dáte někdo?
3: Já jsem pro.
0: Tak jo, Sia Kendrick Lamar, to jsme objednali my pro vás, The Greatest na Hit Radio za malou chvíli, no a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí a kde to stojí.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Chotěboři v Hermanově ulici u kruhového objezdu dejte pozor na vysypaný náklad na silnici a na dálnici D1 na 136. kilometru ve směru na Prahu pozor na porouchané auto.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: takhle vám hraje úterní Hit Radio Alex Warren Ordinary. 6:49 hezké ránečko.
1: Možná jste někdy zažili nějaký výlet za ne moc hezkýho, příjemného počasí, možná se tam něco zvrtlo, ale teďka vám to může přinést štěstí, protože na Hit Radio pokračuje terapie venkem s 4Camping a tenhle týden hledáme historky právě na téma nejlepšího výletu v tom nejhorším počasí.
0: No a kdo nám na web třeba napsal, byla Helena, napsala nejlepší a přitom testování počasí bylo 12.6. ve Vysokých Tatrách, kde nás počasí překvapovalo neustále, ale směrem z Popradského Plesa na Ostravu, asi chybka, jsem zažila slunko, mlhu, déšť i trochu sněhu, ale ty výhledy wow, mě trošku přijde, že Helena to psala za toho deště.

0: ještě lepší historku, tak nám ji můžete napsat na web Hit Rádia, kde hrajeme aktuálně o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od Ford Camping.
1: Takhle, nebude těžký to trumfnout, si myslím, jo? Takže komplet detaily na webu hitradio.cz a moc vám držíme v palce, protože v páteční snídení šampionu, jak říkal Jasmin, někdo z vás vyhraje poukaz na outdoorové vybavení, tak držíme pěsti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky se nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace cen. Roční kupon tak zatím zůstane na částce 2570 korun. Zachovány mají být také slevy pro nízkoemisní auta. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populistický. Slovensko hlásí historicky nejvyšší teplotu. Na východě země v obci Turňa nad Bodvou naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,5 stupně z roku 2007. Slovenští meteorologové zároveň oznámili výpadek svých IT systémů. Zemi, stejně jako další části Evropy, dál sužuje mimořádná vlna veder. Češi mění vysněnou adresu v zahraničí. Největší zájem mají letos o koupi bytu v Itálii, která vystřídala dosud nejoblíbenější Španělsko. Poptávka po italských nemovitostech meziročně vzrostla o téměř pětinu. Češi ale dál často kupují byty také v Chorvatsku nebo Rakousku. Lákají je atraktivní lokality i nižší ceny než v České republice. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Zítra vypukne v nemocnici Havlíčku v Broto rozsáhlá rekonstrukce oddělení 6 nedělí v pavilonu gynekologie. Rodičky se tak dočkají modernějších prostor a zdravotníci kvalitnějšího pracovního prostředí. Porodnice a porodní sály zůstanou v provozu bez omezení. Stanice bude přesunutá do náhradních prostor, a to na dobu zhruba 6 měsíců. Náklady jsou téměř 30 milionů korun bez DPH. Tento týden by měly jít teploty postupně dolů. Včera nám místy na Vysočině zapršelo a dnes naměříme do 27 a opět by se mohly objevit nějaké ty přehánky, ale to spíše výjimečně.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Dobré úterní ráno.
5: Ahoj vám všem.
6: Snídaně šampionů.
4: 3 minutky po 7 s vámi Michal, Jasmin a taky David. Ahoj.
7: Ahoj.
4: No a samozřejmě spousta skvělý muziky, tak pojďme na to. Rehab in my head.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 5 minut. Posloucháte úterní snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Já jsem v současné chvíli trošku rozhořčená a potřebuju vědět, jestli právem nebo neprávem, a vy mi s tím pomůžete, jo? Já jsem si tak scrollovala Instagramem a viděla jsem, jak tam žena něco dává do lednice a do mrazáku a tak, a říká, tohle dám do mražáku, a já počkej, dám do mražáku. Tak jsem si to vrátila a říkám si, hele, ona to opravdu řekla, ona řekla slovo mražák.
0: No a co je špatně?
1: Pak jsem to viděla zase u někoho, no co je špatně, mražák, snad je to mrazák, ne?
0: Tak jako je to mrazák, ale já říkám mražák.
1: Kam na to chodíte, teď to není normální, tak, mrazit, ne mražit.
0: Tak sválně, tak počkej, my jsme s Davidem pocházíme z východních Čech, jo. David říká taky mražák, že jo?
2: Je to tak.
0: Je to tak.
1: Co to je za blbost?
0: Pozor. Okolí Krnovska, určitě Ostravska, taky si myslím, že bude říkat mražák.
1: Určitě mnohem víc posluchačů bude říkat mrazák. Počkej, já to odůvodním. Mrazák od slova mrazit. Jdeš dát něco namrazit, zmrazit, nejdeš to dát zmražit. Můžeš mít mražený něco.
0: Samozřejmě, že slovo mrazák bude správně, ale tak jde o to nářeší, tak co slyšíš doma, že od rodičů a tak dále. My jsme se shodou okolností o tom bavili si nedávno s přítelkyní a ona mi právě taky říká, že říkají mražák. Z Krnova je původně, jo, takže asi jo.
1: Už to googlim, ano, no. Tak mrazák je správně česky prostě, češtinářský výraz, správný mrazák, ale mražák teda je hovorově někde, dobře, ale pojďte nám říct, co říkáte vy teda.
0: Takže my říkáme tady s Davidem jakožto původní východočeši, že je to mražák, ty jako Pražanda říkáš, že to je mrazák.
1: Já myslím, že David je gentleman nestranej a on vždycky je s tebou.
0: Já jsem myslel, že David je chytřejší.
1: No nic, tak 777-937-777, tak zní číslo k nám a pojďte nám říct, jestli je u vás mrazák nebo mražák.
0: A hlavně nám taky napište, odkud jste, ať to máme teda jako lokálně. Ale už to tady někdo píše. David z Brna, ranko týme, u nás se říká, dej to na mražák, ne do mražáku. No tak to
1: hele, tak asi napište.
0: Pojďte nám napsat, nás to opravdu zajímá, vrátíme se k tomu. Teď Luis Capaldi, dobré ranko.

0: pojďme se na ty vaše zprávy podívat.
1: Já si myslím, že to je tím, že jsi z blbýho města.
0: Ne.
1: Tak pojďme. Tak máme tady Týna, Severček, samozřejmě mrazák.
2: Ne? Pozor.
0: Martina, rodilá Pražečka, jsem pod obojí.
1: Dobré ránko, Otrokovice určitě mražák.
2: Tak to je jedna jedna zatím, já to budu počítat.
1: Tak to počítej.
0: Dáša Opava u nás mražák, pořád lepší než mlíko.
1: Darča Moravská Třebová, mrazák.
0: Zlín David, mražák, to je kremrole spisovně. Takže tady se nevyjádřil.
1: Ale napsal,
2: asi mrazák.
1: Napsal mražák.
0: Asi jo.
1: Pak tady, dobré ráno, Sampiony, u nás doma říkáme samozřejmě mrazák, Martin, tak tady konkrétně u toho by se hodila diakritika.
0: Pavli Praha, samozřejmě mrazák a vůbec se nedivím, že Jasmin vadí mražák, mě taky.
1: Jindřichův Hradec Martin, mrazák.
0: Marcela jedině mrazák.
1: Ahoj, Martina z Bystřice, okres Frýdek Místek, mražák taky, celá rodina.
0: Pražáci jsou jiná sorta lidí, říkáme mražák, Láďa Prostějov, Morava.
1: Jana od Přerova, mražák.
0: Dobré ráno, mrazák jednoznačně z, to stejné jako naběračka a žběračka. Jindra, východní Čechy, krásný den přeji.
1: To je zvláštní, my jsme z východních Čech, Davide, že jo, a tam se říká mražák prostě.
2: Je to tak, máme to 5-7 teda mimochodem.
1: Eva.
2: Pro Jasmin.
1: Eva, dobrý ráno, moje maminka říká mražák, ale já říkám mrazák, protože mražák mě tahá za uši, bydlím v Havlíčkově Brodě.
0: Eva, pořád říkám mrazák.
1: Luboš Trutnov, ahoj, tak jasně, že mražák.
0: Ahoj, tak já jsem z Hlučínska a v mražáku jsou mražené věci, proto je to mražák, ahoj Jirka.
1: Já už popravdě začínám jako vědět, co to slovo znamená, jak to opakujem pořád dokola. Dobré ráno, nejlepší rádio, já říkám mražák, jsem ze severní Moravy, Karolína.
2: Tak pozor, 9-9.
1: Tak pozor, já tady ještě vytáhnu, mám tady hlasovku, jo. Tak vydržte chvíli, já se nenechám zahambit to ani náhodou.
3: Dobré ráno, týme. Já jakožto prodejce mražených potravin to zásadně dávám do mražáku. Mějte se, čau, Roman.
0: Díky, Romane, no. Erika Plzeň, určitě mrazák. Mražák říká moje babi a důchodci, Michale.
1: Takže dobře, budeme se tady, jak ten vstup bude ještě dlouhý, jo? Kolik to bude mít? Tak 15
0: no, dobře,
1: minut.
0: Tak
1: já tady
0: prostě je to
1: hledám
0: půl
1: nějakou
0: na půl,
1: zprávu.
0: Ale jako vznikla nová debata, jo, tady. Dobré ráno, ježiš, kde to bylo? No prostě, že někdo říká na mrazáku.
1: Kamča z Brna píše, rozhodně mražák. Jo, takže jsem vyhrál. PS, a říkáte na nebo do mražáku?
0: No, pak tam bylo i U, jo, to už je zase úplně jiná debata, to už,
1: jiná
0: to
1: už
0: bych
1: debata,
0: tady
1: no.
0: Jako nevířila, nicméně, dobře, no, tak prostě...
1: Takhle, a já jsem prohrál a vy si to dávejte, do čeho chcete. Do mrazáku, do mražáku. Máme pro vás Evu Farnou, Leporello v 7.17. Dobré ráno.

0: Eva Farná.
1: Já už mám a ty zbytek dáš.
0: Leporelo na Hitrádiu v 7 hodin 20 minut.
2: Chceme říct dvě věci. Za prvý, můj tým už se probral a na WhatsAppu se to hemží mrazákem, nikoli mražákem. Ale, ne, opravdu, ale píše Hanka, to nás jako překvapilo oba, tady se shodneme s Michalem. Hezké ránko, tak ještě jeden tip na debatu. Půjdete do Řezníka nebo k Řezníkovi? Mějte se, šampioni, no tak jasně, že k Řezníkovi,
0: bože,
2: ne.
0: Co jsme to pustili, tak samozřejmě, no, jako, kdo říká, že půjdeme do Řezníka? Já si dovedu
2: tak představit, Hanka určitě.
0: Když řekneš, jdu do Řezníka, jako, že se ti ten borec líbí, a že do něj jdeš dělat, jo. Jdu do Řezníka, že má pořádnou tu.
2: Tak k Řezníkovi jdeme, no, my.
0: Já jenom čekám, že tady začnou zase chodit zprávy, že teda u nás se chodí rozhodně do Řezníka. To chce říct za věc.
3: Jdu dneska na oběd na smazák s hranolkama. Taky říká, ne?
0: Na smazák? Ty jsi smazák. Ale so Toulou Heroes. Další songy pro vás tady na Hitrádiu za malou chvíli.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Velhřimova na Humpolec před omezením u Komorovic se tvoří kolony, štosuje se to tady v obou směrech. Počítejte se zdržením. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: We Could Be Heroes, Alesso a Toulou. Tohle je Hit Radio v 7.30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na zahraniční dovolenou letos vyrazí téměř polovina Čechů. Většina z nich si na týdenní pobyt v cizině musí šetřit nejméně půl roku, část dokonce celý rok. Odborníci zároveň upozorňují, že kvůli stresu, spěchu nebo jazykové bariéře lidé na cestách často zbytečně přicházejí o peníze. Na světovém šampionátu končí další evropský favorit. V úvodním kole playoff vypadlo po Německu taky Nizozemsko. Po 90 minutách hrálo s Marokem 1-1 a nakonec nezvládlo penalty. Pro lepší kondici nemusíte nutně běhat a polikat desítky kilometrů. Podle odborníků mohou srovnatelné nebo i lepší výsledky přinést třeba veslování, plavání, cyklistika nebo intervalový trénink. Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
3: No tak konkrétně od toho momentu, kdy ses nám tady v Rádiu Klub byl, že máš přes stovku. No.
0: A co jako?
3: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: A co jako? Davide, shut up and dance. Tak ti teda pěkně děkuju, kamaráde, tady prostě na kámoše nenarazíš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro, tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno, šampioni.

0: Shut Up and Dance. Tohle jsou Walk the Moon a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů v 7.34. A jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Jak bylo řečeno, tak celý tento týden vyhráváte parádní vstupenky na festival Colors of Ostrava, dvě čtyřdenní vstupenky, a to od Allegro.
1: Pokud rádi nakupujete online, tak určitě Allegro znáte. Je to jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No spíš mi řekni, co ještě najdeme na Colors of Ostrava, Jasmin.
1: Hele, letos 21 Pilots, třeba Teddy Swims, Lord, taky hezký. LP, spousta skvělých jmen.
0: Hezký, tak tohle si dost možná užije zadáču. David, Dave, krásné ráno.
2: Ahoj, ahoj.
0: Zdravíme na Vysočinu, tak co bys řekl na takový parádní výlet do Ostravy na tyhle interprety?
2: No nádhera, se těším.
0: No nádhera.
1: Se těším. Už se těším, tak ještě to bude rád.
0: Tak možná, tak asi to dáme Davidovi zrovna ne.
1: Let's go.
0: Tak dejme, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: V jakém městě České republiky můžeš jít na ještět?
2: Liberec.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Korveta je druh krevety anebo slavný sportovní vůz?
2: Slavný sportovní vůz.
3: Otázka ano. Třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které houby patří na pizzu Capricciosa?
2: Šampiony.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Dave, budeš vědět, jaké je křestní jméno herečky Bohdalové?
2: Jiřina.
0: Přesně, a pojďme na poslední otázku.
1: Je dneska poslední červnový den, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Ano!
1: Ano!
0: Ano! Davide, vyrážíš na Colors of Ostrava, 2 čtyřdenní vstupenky jsou tvoje.
2: Super.
1: To je nadšení, ty
0: vole. Ty jsi úplně šťastný, ty jo, fakt.
4: Super, tak
0: máš,
4: dík.
0: Máš vstupenky, tak to je super teda. Tak Davide, byl jsi skvělý, parádně si to zvládnul, vstupenky posíláme a festiák si užij, měj se hezky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau, čau. Další vstupenky pro vás budeme mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hit Radio Vysočina.

0: Bude 7:45, ladíte úterní Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Jakou největší lest jste kdy zkusili na vaše rodiče, anebo vaše dítě na vás? Vydíralo vás někdy vaše dítě? Asi ne, co? Máme tady ale příběh z Brazílie. 12-letá holka přestírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký prachy. A místo škemrání o stovku rovnou rodičům poslala vyděračskou zprávu přes WhatsApp, že je unesena.
1: Můžete mi říct, co to je za dobu, že ve 12 letech tohle dítě vůbec jako napadne? To mi přijde úplně šílený.
0: Tak když se potřebovala nějaký peníze na lístek do kina, tak vlastně jako chápu, no. Mě to připomnělo, už to je teda strašně dávno, kdy mi kamarád vyprávěl, že, a to je teda hrozný, jo, já to neschvaluju, ale zamknul mámu v koupelně a dokud mu nedá 2 kila, takže ji nepustí, jo. A to mi přišlo teda fakt jako strašný. Já bych si třeba osobně tohle nikdy nedovolil a vlastně, když zaspomínám, tak já jsem asi nikdy na rodiče žádnou lest nenachystal. Spíš to bylo takový, že jsem říkal, že mi není dobře a že mám asi teplotu a že se mi nechce do školy, máma vytáhla teploměr a bylo úplně jasný, jak na tom teda jsem s těma číslama. Takže mi to tak jako nikdy neprošlo. Co ty?
1: U nás doma byl od tohohle můj starší brácha, no. Ten dělal tyhle ty věci, já jsem taky byla ta hodná. Jako jednou jsem jako nemile zalhala, to jako to mě mrzí, že jsem třeba řekla, že jedu za kámoškou a jela jsem tehdy do jiného města za nějakým klukem, což teďka zpětně, jako udělat mi to moje potenciální dítě, tak normálně nevím.
0: Takže to se do toho počítá taky. Tak už se vlastně přidávám, už taky jsem takhle zmizel a říkal jsem, že jsem někde a byl jsem úplně někde jinde.
1: To nedělejte, to je fakt jako nebezpečný, to za to jako se zpětně omlouvám rodině.
0: Já ne.
1: Nicméně, ano, jinak tam na to byl ten brácha, tak pojďte nám říct spíš vy, jak se jmenujete, odkud jste a co byla taková vaše jako dětská rebelie?
0: Co jste na ty rodiče prostě vymysleli? Vrátíme se k tomu, to nás zajímá, číslo 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pinkněte klasicky jako zprávou. Za chvíli aktuální doprava a samozřejmě i muzika, třeba Činasky, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Třebíčsku na silnici mezi Heralticemi a Okřížkami zasahuje záchranná služba a policie u nehody osobního auta. Počítejte tam s omezením a raději uberte plyn. Šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.53 na Hit Rádiu, Rosalyn a Snap. Bavili jsme se tady o příběhu z Brazílie, 12letá holka předstírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký peníze, jo, takže poslala jim vydíračskou zprávu přes WhatsApp, aby dostala nějaký love.
1: My jsme chtěli zjistit, co jste udělali, vymysleli nějakou bejkárnu na rodiče by. Tak máme tady jednu ze zpráv.
0: Já na střední zatahoval doučování z deskriptivní geometrie. Bylo to na konci roku a učitelka na střední mi jasně řekla, že se rovnou potkáme u reportu, tak jsem chodil do kina.
1: Marek, z důvodu, že to rodiče netuší, do dneška zůstanu v anonymitě. Jo, tak už není. Marek, pro jistotu prej. Brácha rodičům rok lhal, že ještě studuje vysokou školu a přitom jenom jezdil rok na byt, kde studoval a tam se flákal. Pak jim dokonce volal v den státnic, že je neobhájil. Už je to přes 10 let, ale les to byla teda grandiozní. Státnic v uvozovkách, protože na nich teda nebyl a jen jim volal,
0: to
1: že
0: je
1: na
0: skvělý.
1: Nich je.
0: Kdybyš je Denisa z Prahy, měli jsme jednou ve třídě hodinu mytí masek na brané cvičení. Mně tam chyběl nějaký ochranný kryt nebo zátka, učitelka se všech ptala, zda mají všichni vše v pořádku a nikomu nic nechybí. Jako jediné mě hruza fackovala, že se přihlásit a mít problém. Nezvedla jsem ruku a do dneška to mám v hlavě, že kdyby se něco stalo, tak jediná umřu kvůli zátce. A my jsme se ptali, co jste vymysleli na rodiče, a ne na učitele, že jo?
1: Hele, to horko prostě na všechny působí.
0: Je to tak, je to tak. Tak pojďme se trošku osvěžit další muzikou. Cyril Stumbling, tohle by vás mohlo bavit na Hit Rádiu a za malou chvíli taky zprávy v 8 s Davidem. Tak hezké úterní ráno.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po rekordních vedrech udeřily silné bousky. V několika krajích zaměstnali hasiče popadané stromy a zatopené ulice. Voda zaplavila část Jihlavy a na jihu Čech padaly mimořádně velké kroupy. Bousky komplikovaly také železniční dopravu. Podle meteorologů se navíc v dalších dnech výrazně ochladí a teploty klesnou pod 30. Český pavilon v Japonsku se mění v problém. Stavba z Expo 2025 v Osace měla být už dávno rozebrána, stále ale stojí. Náklady podle vlády narostly z plánovaných 290 na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi zatím neexistuje a ve hře je i demolice. Přitom pavilon během výstavy navštívilo více než 1,5 milionu lidí. Spor o summit NATO pokračuje. Prezident Petr Pavel chtěl s premiérem Andrejem Babišem jednat o své účasti na červencové akci v Ankaře. Podle Hradu ale premiér schůzku odmítl. Pavel zároveň tvrdí, že vláda nerespektuje předběžné opatření ústavního soudu. Ten kabinetu nařídil, aby prezidentovi nebránil v účasti na jednání NATO. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Zítra se v Brtnici na Jihlavsku uzavře trasa na Jihlavu. Důvodem je napojování okolních komunikací na obchvat. Řidiči budou muset využívat objízdnou trasu. Uzavírka se dotkne i veřejné linkové dopravy. Připomínám také, že až do konce srpna tam neprojedete ani směrem na Třebíč a na Luka nad Jihlavou. Po tomto datu by měla být Brtnice znovu plně průjezdná ve všech směrech. A jdeme na počasí. Tento týden nás na Vysočině čeká postupné ochlazení a provázet by nás měly místy také přehání. A co se teplot týká, tak dnes naměříme do 27.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
6: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránko.
4: Hezký úterý.
0: Snídaně šampionů.
7: Minutu po 8. přejeme hezké ráno, samozřejmě další song nachystaný.
4: A ženy naše, má váš partner blízkou kamarádku? A pokud jo, vadí vám to, anebo ne? Za chviličku proberem, tak s náma zůstaňte.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Co tě nezabije, to tě posílí a tenhle song nám jde vlastně docela dost na ruku. Kelly Clarkson na Hit Radio v 8.05. Jasmin totiž otevřela téma, který bude opravdu tenkej let, jo. Navíc, pokud něco takového třeba doma aktuálně řešíte, tak schválně vadilo by vám, kdyby měl váš partner opravdu blízkou kamarádku? Vadilo by ti to, Jasmin?
1: Ne, záleží, jo, já to rozvinu. Já si myslím, že my ženy na to máme čuch a že většinou to poznáme na těch jako jiných ženách, který se chtějí přátelit s tím partnerem. Já jsem zažila dvě různé situace v minulém vztahu, jo. Mi říkal, o nic nejde, jo, a já jsem mu jasně říkala, že vidím, že po něm pálí, a pak mi volal tehdy do rádia, že mě podved úplně ubrečenej. Naštěstí mimo éter, teda to ne, že by mi jako zavolal to. Takže to jsem odhalila, ale taky v současném vztahu třeba jsem zažila naopak situaci, kdy mi říká přítel, no já mám 17-15 let, prostě strašně blízkou kámošku a já jsem jí poznala, je strašně super, a říkám, ty jo, ale přijde mi, jak kdyby tam možná trošku jako něco, a vlastně jako ona se jednou vyslovila, že by i ráda, ale on to zatrhnul a myslím si, že jde o to, jak se k tomu postaví ten partner.
0: No, píše se tady, že celých 92% žen přiznalo, že jim partnerovi blízké přítelkyně nejsou úplně po chuti. A já teda můžu potvrdit, já bych neměl úplně povolenou nějakou takovou kamarádku.
1: Fakt?
0: Neměl.
1: Hele, já si myslím, že jde opravdu o to, jak si v tom vztahu buď věříte.
2: A hele, jak jako vypadá ta partnerka, hele, jak vypadá ta kamarádka.
0: No přesně, příležitost dělá zloděje, no.
1: Jaj.
0: Tak dejte nám vědět, do které skupiny patříte vy, jestli do těch 92% žen, který by prostě nezvládly tady tu věc, anebo do toho zbytku. 777-937-777, to je číslo k nám, díky vám to rozsekneme, tak nám to pošlete jako hlasovku, anebo klasické SMS-kou, tady další hity.

Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: samozřejmě rozvázat vztahy tady s těma dvouma kamarádkama, co vypadaly jak z Playboye. Takže žádná žena to nekouše, takovýhle kamarádky. Tomáši. Tak si mějte zatím, čau.
1: Já tam u Tomáše cítil takové to, jak říkal, musel jsem rozvázat vztahy, bylo to řečeno tak jako s takovou smutnou jako náladou, jo?
2: Podle mě měl u toho svázaný ruce a drží, sedí ve sklepě někde.
1: Přišla tady taky zajímavá zpráva od Lucie. Ahoj, rádio, chlap, co tvrdí, že má kamarádku, tak to je ta, se kterou buď už spal, anebo s ní spát chce. Taky děkujeme za názor. A já si myslím, že to přátelství mezi mužem a ženou existuje.
2: No já taky.
1: Existuje, dokud nepadne první sklenka. Miles Smith.

0: Nice to meet you.
1: We could dance all night.
0: Je nás těší, že jste si na úterní ráno vybrali Hit Radio. Miles Smith v 8 hodin 19 minut. We are gonna dance into the... Za malou chvíli další parádní muzika, tohle vás zabaví DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, staví se i Hunter X, no a stavíme se i u vás v autech, poradíme, jak to v úterý ráno vypadá na cestách, tak hezké ránko.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Pelhřimova na Humpolec před omezením u Komorovic se tvoří kolony, štosuje se to tady v obou směrech. Počítejte se zdržením. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Davide, až si vyřídíš osobní korespondenci, tak se vrát.
1: Tak já jsem mě zavolal, že update a ty tady 5 minut čekám, no tak.
0: A Huntrix Golden na Hit Rádiu v 8 hodin 30 minut. A máme pro vás ranní update s Davidem. Dejme, pojď do toho.
2: Ranní update.
1: Carlos Vémola ukázal fanouškům svou méně známou zálibu. Na sociálních sítích zveřejnil záběry ze zahrady svého Vémolandu, kde se pochlubil upravenými záhony, palmami a množstvím rozkvetlých květin. Místo klece a oktagonu tak tentokrát zaujal jako vášnivý zahradník. Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Bikiny slaví 80 let a dodnes patří k symbolům léta. Když byly v roce 1946 poprvé představeny, vyvolaly šok a řadu kontroverzí. Trvalo roky, než si našli cestu do běžné módy, dnes ale patří k nejpopulárnějším plavkám na světě.
0: Mě by zajímalo, když se vrátíme zpátky o těch 80 let, kdy se hnali tu holku, která to na sebe vzala na sebe, když to jako nafocovali, že jo?
1: Jako na poprvý, jo.
0: Na poprvý. Hele, bikiny dobrý, ale mě baví teda jako Vémola zahradníkem, jo. Vémola otevírá květinářství. Bude se to jmenovat Kitkolent. Pojďme hrát. Tohle je srdcovka Should I say, Stay or Should I Go? Clash.
1: Angličtina, veď.
0: To už dneska prosím mě nejbej.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou.

0: nejnovějších single, tohle je Dovolená. A tohle je Hit Radio 8.38. Krásné ráno.
1: Kdybyste jeli na dovču třeba do Japonska a z jakýhokoliv důvodu se vám třeba zastesklo po tatínkovi, tak vy se ho můžete pronajmout. Jakože opravdu tam existuje služba, kdy vy si zaplatíte člověka a můžete si takhle pronajmout i partnera, babičku, kohokoliv. Ale mě zaujal jako taťka, já jsem viděla totiž video, kdy s ním zajdete na kavčo a do nějakého klidně hračkářství, nebo kina, nebo na koncert, kamkoliv. Jo. A není to seznamka, nic romantického, je to opravdu jenom jako společnost pro někoho, kdo si to zaplatí. Já jsem našla, že jedna z nejznámějších služeb se jmenuje nějak Osan Rental a tam si můžete najmout takhle sympaticky jako člověka za 1000 jenů, což je třeba 150 korun na hodinu.
0: A tak mají tam navíc jenom teda jako taťku, který tě bude chválit, nebo tam mají i toho tátu, který tě bude prostě jako tepat za různý věci, jo? Že tady to si neudělala a že takhle třeba vypadáš, a že tohle a tamto a že za komunistu to bylo líp.
1: Tak když ho máš doma, tak proč by si se pak pronajímal?
0: No, přesně, já si říkám, že v Česku by tady ta služba zkrachovala, jo? Protože většina z nás má takovýho taťku doma.
1: Ale jinak bude ten člověk, ať už si tam pronajmete partner, nebo taťku, nebo kohokoliv, bude dělat to, co vy chcete a platíte vy ty náklady, jakožto klient. Když půjdete do kina, zaplatíte to vy a podobně. Plus si platíte tu jeho přítomnost. Ale vlastně v případě, že třeba máte rádi solo cestování a najednou se během té doby, kdy jste na cestě, začnete cítit osamělý, tak mi to přijde vlastně roztomilý.
0: Já když o tom přemýšlím, Jasmin, tak jasně, v Japonsku si ho musíš koupit a tady si tě takovej taťka najde rád sám.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky.

0: 8.47. To bude těžký, Jasmin.
1: Je to těžký.
0: To bude těžký, my bychom vám chtěli říct, jestli vás můžeme poprosit, vlastně musíme vás požádat o vaše svolení, my bychom si teďka pár týdnů dali tady ve vysílání Snídaně šampionu volno. Povolíte nám to?
1: Teď jim povolil podle mě šutrák ze srdce trošku, jakože?
0: Jo, konečně. My si dáme na chvilku volno, já budu zpátky kdy? 13. července, to je v pondělí. A ty budeš zpátky?
1: Já buď 20. anebo ještě někdy v týdnu předtím.
0: Jasmin, budeš mi chybět.
1: Taky.
0: Budeš mi chybět!
1: Taky.
0: Strašně kecám.
1: Vlastně my si jako nebereme volno od toho vysílání, ale od sebe, že jo? Abychom pak zase mohli být super tým.
0: Jasně. Tak takhle, teďka vážně. Potřebujeme nabrat trošku síly, jak by řekl Terminátor, I'll be back, jo? A dohromady, to vám můžeme slíbit, budeme zpátky ještě než vyjde GTA 6, jo? Takže všechno v pořádku, všechno v požontku. Imagine Dragons, next to me, takhle ještě než se rozloučíme, samozřejmě Snídaně šampionů, ta úterní pokračuje, před náma ještě dva songy do 9 a to je tohle a taky se staví Metcon a Ray Dalton, Don't Worry. Jsme Hit Radio, tak krásné ránko, šampioni.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme učinili. Tohle je poslední song úterní snídaně šampionů s datem 30. června. Metcon, Ray Dalton, Don't Worry. No a připomínáme ještě jednou, že my se teďka dáme na pár týdnů trošku oraz, jestli dovolíte. Já budu zpátky 13. července a Jasmin asi 20. července, tak nějak se tady potkáme. Nicméně, my jsme se tady o tom už před chvílí bavili a přišla nám od Renči hezká zpráva, za kterou moc děkujeme. Napsala, je lidi, co budu dělat, vždyť ani neodjedu do práce, kdo mě bude rozesmívat. Vážně teď krásnou dovolenou přeju, zasloužíte si ji. No, kdo tě bude, Renči, rozesmívat? Ten, kdo to bude konečně umět, že jo?
1: Ale moc děkujeme za hezkou zprávu a doufáme, že i vy si nějakým způsobem odpočinete.
0: Takhle, soutěže, muzika, všechno, na co jste zvyklí, to samozřejmě zůstává, to bude pokračovat, nemusíte se bát, že vám třeba utečou vstupenky na Colors of Ostrava, které tady rozdáváme v ranní pětce, no a já si myslím, že už je opravdu z nás, že už je opravdu na čase, abychom se na chviličku zdejchli a nechali to tady těm odvážnějším.
1: Tak je to
0: si
1: tak.
0: Moc si užijte úterý, užijte si prázdnin, užijte si dovču a my se na vás za chvilku to uteče. Budeme zase těšit.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak díky za všechna společná rána, my jsme Michal a Jasmina, těšíme se.
1: Zase brzo, tak
0: brzo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, mějte se, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase Spolhřimova na Humpolec před omezením u Komorovice tvoří v obou směrech kolony, takže počítejte se zdržením. A na dálnici D1 na kilometru 77 ve směru na Prahu stojí porouchané auto, tak i tady si dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zbraňová amnestie, při které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně nebo střelivo, dnes končí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena 5x. Šumperk omezuje vizuální smog, využít k tomu chce dotační program. Na co je možné peníze využít, řekne mluvčí města Jana Kaněvová.
6: Například na nové firemní nápisy a štíty, na výstrče a vývěsní štíty, na vitríny a nabídkové tabule, na polepy výloh a dveří, na zpracování grafického návrhu.
5: Příjem žádostí o dotace se uzavírá 4. září. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově.
2: Fotbalový servis.
5: Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Němci se v play-off mistrovství světa představili po 12 letech, kdy získali 4. titul. Při minulých dvou účastech skončili už ve skupině. To maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v mexickém Monterrey Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Nizozemci v něm stejně jako při dvou svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli.
3: Tak dneska bude jasno, postupně polojasno, odpoledne se bude vyvíjet oblačnost, může se objevit přeháňka nebo bouřka, někde zase opět takový ten rozsáhlejší bouřkový systém. Teploty 29 až 32 a na Třebícku zase musíme mít něco extra až 33 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Tak přežijte i ten dnešní den, úterý 30. června, s vámi Markéta Zušťáková a teď už taky David Guetta.

Ladíte Hit Rádio Vysočina, zaspívala nám Kristýna Perry. Tak já tady mám od hasičů takové malé shrnutí těch bouřek. Od včerejších 15 hodin do dnešního rána zasahovali hasiči na Vysočině u 182 technických událostí. Hele, ve většině případů se jednalo o odstraňování spadlých stromů a větví ze silnic, čerpání vody ze zatopených objektů a také pročišťování ucpaných kanalizací. Nejvíc událostí evidovali mezi 15. a 18. hodinou včera. Nejvíc práce měli hasiči na Pelhřimovsku, kde řešili asi 67 událostí a na Jihlavsku tady zasahovali asi u 60 událostí. Já bych jenom chtěla teda říct, že u nás Třebíči ani kapka. Takhle, ani kroupy, ani zatopený objekty, to jsme jako nechtěli, ale trošku svlažit to jsme teda chtěli, jo. Mohli jste nám trošku vody poslat, když už vám to kanály stejně nebrali. No tak budeme čekat dneska a snad se dočkáme. A tady je Benson Boone na Hit Rádiu Vysočina.

0: Tak. Tohle byl Shawn Mendes na Hit Radio Vysočina. Tak normálně by zrovna dneska v úterý 30. června děti teprve dostávali vysvědčení, jo? Ale ministerstvo školství zkrátilo výuku, hlavní prázdniny začaly dřív a školní rok pro základní a střední školy skončil vlastně už v pátek 26. června. Ti se mají, tak já si myslím, že i náš šéf, naši zaměstnavatelé by si mohli říct, že nám zkrátí tu pracovní dobu třeba a nebudej prostě prázdniny, takový to, jak bývávali dřív uhelný prázdniny, tak teď by mohly být takový ty prázdniny, že je moc horko, tak běžte domů do stínu schladit se. To by šlo, ne?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.

se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovák Jita bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Nadja na Hitradiu Vysočina a tady je pozitivní minutka. Na Jihlavský Drbně vybírali nejoblíbenější koupaliště na Jihlavsku, vyhrálo to v Lukách nad Jihlavou, druhé místo Malvíny v Třešti a třetí Jihlavský vodní ráj. Ale ještě, že jsou vůbec takováhle místa, kde se samozřejmě můžeme schladit, zaplať pánbůh za to. No a kam se chodíte koupat vy? Klidně napište.

0: Zaspívala Ava Max na Hitrádiu Vysočina. Dneska je den sociálních sítí. Tak co? Kdo jste na nich už od rána? Hele, když už na nich jste anebo budete, tak mrkněte určitě na Instagram Hitrádia Vysočina, kde dneska ve storíčku hledáme tu největší letní nezbytnost. Jestli je to, já nevím, třeba deodorant, nebo jestli je to aperol, nebo klimatizace, tak určitě hlasujte. No a za chviličku už v našem vysílání další hity, třeba Damiano David.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hitrádiem Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase z Palřimova na Humpolec před omezením u Komorovic, tady se tvoří v obou směrech kolony, takže počítejte se zdržením. Na dálnici D1 mezi kilometry 104 a 98 ve směru na Prahu, tady budou u Krajnice probíhat údržbové práce a ještě jedna údržba na D1 mezi kilometry 82 až 91 ve směru na Brno, a to ve stoupacím pruhu, tak si dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Vláda navrhla zvýšení rodičáků o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Máme další možnost pomoci zvířatům. Pražská zvířecí záchranka proto vyzývá všechny Čechy, aby doma našli misku a nalili do ní vodu. Kam ji pak umístit, poradí svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
4: Stačí obyčejná miska s vodou, dát jí nejlépe na zem, zatížit, aby jen tak něco nepřevrhlo. Ta miska by měla být ve stínu samozřejmě, aby ta voda vydržela co nejdéle, a určitě je dobré, aby se každý den ta voda vyměnila za novou, případně i ta miska trošku čistila.
3: Misku můžete dát i na parapet nebo balkón. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. No a tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu pětileté čekání na vítězství. Po čtyřech neúspěšných ročnících porazila 6-3, 6-2 rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním kole Roland Garros.
0: Tak během odpoledne se bude dneska vyvíjet taková kupovitá oblačnost, měly by se objevit přehánky, taky bouřky, někde i rozsáhlejší bouřkový systém. Teploty 29 až 32 stupňů, na Třebícku klidně až 33. No a noci by měly být opět jakoby teplé, noční teploty 20 až 17, bude zataženo nebo oblačno s bouřkami a kránu polojasno. Tak krásný den.
1: Hit Radio Vysočina.
0: A krásný den vám přejeme i ve společnosti Hit Radia Vysočina. Za chviličku si povíme, jestli spát anebo nespat nazí.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, je 10 hodin a 10 minut. Já si teda troufám říct, že v těch vedrech to ani jinak nešlo, než spát na zí, ale neměli bychom to, prosím vás, podle odborníků dělat, jo? Neměli. Bez pyžama se totiž hůře odpařuje pot a zůstává přímo na pokožce a pak ten lepkavý pocit stěžuje spánek. Oblečení z lehkých materiálů naopak slouží jako taková důležitá bariéra, která pot absorbuje, tělo efektivněji ochlazuje. Takže vlastně nějaká ta lehká noční košilka je naprosto ideál. Hele, klidněji pro chlapy.

0: co se děje na Vysočině.
1: Na pátek vás zvu na letní koncert v lese do hotelu Kouty. Od 19 hodin vás čekají Seniorita Strings, profesionální dámský smyčcový soubor, který zahraje klasiku i filmové a moderní melodie. No a taky můžete začít prázdniny na Summerfestu ve Speřicích. V pátek 3. července vás čeká už třetí ročník oblíbené letní akce. Bude tam kapela White, bude tam letní atmosféra, pláž, osvěžující drinky, občerstvení i zábava s přáteli až do noci. Tak si přijďte užít tenhle ten pohodovej letní večer do Speřic. No a taky připomínám, že od čtvrtka až do soboty proběhne v letním amfiteátru v Jihlavě Vysočina Fest s kapelami Miraj, Divoký Bill, Činasky, bude Sofián Mešmeš, bude Ben Kristoval. A my stále ještě na Hitrádiu Vysočina soutěžíme o lístky, tak nás laďte i odpoledne po 15. hodině a vyhrajte si je.
0: Vysočina, tady jsme doma. Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hitrádiem Vysočina. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu.

0: čerstvá kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Hit Radio.

Velmi kapela Vohnout na Hit Radio Vysočina. No a teď se společně pojďme přesunout do 90. do doby, kdy frčeli Spice Girls. My jsme byli o dost mladší. Jdem prostě vzpomínat právě teď a taky vlastně dneska po 18. hodině s Hit Radiem Classic, tedy s tím Nejs 80. 90. milénie. Takže buďte s námi a užívejte třeba takovýhle hity.

0: Tohle byly Disturbed na Hitradiu Vysočina. Tak už i na Slovensku překonali teplotní rekord. 41 stupňů tam naměřili včera. Jako dobrý, ale jsme lepší, jsem chtěla říct. My v neděli 41,9, jo? Takže, jak říkám, jsme lepší. A já nevím, jestli v těch rekordech se budeme jako nějak ještě dál štengrovat. Myslím si, že ne, že už bychom jako by mohli třeba v něčem jiným zase, jo? Teploty nechme stranou, ať už se trošičku ochladí, ať se dá existovat, ať se dá třeba i výletovat o prázdninách. Tak za chviličku na Hitrádiu Vysočina Alex Hepburn, buďte s námi.
1: Hitrádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Jihlavy do Znojma, na výjezdu ze Stonařova, dejte pozor na předmět na vozovce. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5%. ODS by získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Přetíženým turistickým místům na Šumavě má pomoci nová mobilní aplikace. Je zaměřená na oblast Železné Rudy. Více už dodá manažer projektu Marek Mejstřík.
2: Ta aplikace vzdělává o přírodě, tedy na každé té trase vás informuje, jaké druhy rostlin a živočichů se tam mohou vyskytovat. Můžete s tím vyplnit krátké kvízy nebo dozvíte se o nich spoustu zajímavostí a vlastně je to takový průvodce do přírody.
1: Součástí bude také možnost sledování obsazenosti 5 parkovišť v Železné Rudě. Aktuální stav uvidí turisté přímo v aplikaci. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Záchranné práce a odklízení trosek dnes pokračují. No a kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i mediální kampaň.
3: Tak dneska odpoledne se zase mohou objevit přehánky nebo bouřky. Pozor na to, odpolední teploty 29 až 32, na Třebícku až 33 stupňů. No a v noci 20 až 17 bude zpočátku ještě zataženo, oblačno, někde možná ještě bouřky, kránu, ale potom polojasno.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Tak už za chviličku si poradíme, kde se ještě stále dají vyhrát lístky na Vysočina Fest. Tak zůstávejte s námi a tady jsou depeš.

0: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
1: Tak už dneska v rámci Vysočina Festu startuje busking, hudba v ulicích Jihlavy. Dneska a zítra vyražte do centra města, kde na různých místech budou hrát pouliční umělci, dáte drink, bude vám fajn a je to taková jako předzvěst toho Vysočina Festu. No a ve čtvrtek už se otevírají brány amfiteátru v Jihlavě a začne samotný festival a my vám na Hitrádiu Vysočina stále rozdáváme lístky, tak i dneska po 15. hodině máte šanci si je vyhrát, tak poslouchejte, hledejte hvězdu Vysočina Festu a volejte.
0: Vysočina Fest z Hitrádie Vysočina. Poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte vstupenky na Vysočina Fest.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byl Enrique Iglesias. Tak jsem se teďka musela smát, jak se mají na Pálavě dobře, nejenom lidé, ale i hmyz. Představte si to, co se jim tam na Pálavě děje, jo. Lokalita pod Duby na Stolové hoře, tak tam je teďka rušno, protože z poraněných míst na kmenech a větvích dubů vytéká míza a ta se díky kvasinkám mění v lehce alkoholický nápoj, kterému samozřejmě nedokáže odolat početná skupina zástupců hmyzu. Takže tam chodí popíjet sršni, motýly, ale třeba i roháči. No a ti všichni se potom pěkně motají, že jo. Tak já to úplně vidím, jak se někde potkají ti brouci a říkají, hele, jdeš večer k dubu, jasný, tak se tam potkáme, zapaříme, ne? Tak co, kdo z vás by chtěl být aspoň na chviličku brouček?
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Mám pro vás tady na Hit Rádiu Vysočina takhle v úterý dopoledne jednu zprávu ze silnic, nebo je přesněji z dálnice D1, kdy před sjezdem na Humpolec na kilometru 92 ve směru na Prahu došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Ale počítejte rozhodně s omezením, ale kolona se zatím netvoří. No a jenom samozřejmě připomínám, že můžete využít naše nové WhatsAppové číslo a poslat nám hlasovku, jak to u vás jezdí a jestli nejsou nějaké komplikace na silnicích. A to číslo je 725 44 38 37. A teď už hrajeme, třeba klidně i všem řidičům. Tady je Michael Jackson, Black or White.

0: Za námi ale Farben na Hitrádiu Vysočina a před námi už pomalu, ale jistě 12. hodina, to je čas, kdy všichni myslíme na oběd, tak si dejte něco dobrého a my vám i dneska k 12. hodině a k vašemu obědu budeme nabízet a servírovat srdcovky, tedy písničky, co milujeme, co jsme třeba na ně už možná dávno zapomněli a je škoda si je nepřipomenout, takže nás sleďte i po 12. hodině. Já se loučím, přeju krásné úterý a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
6: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
7: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
6: No tak konkrétně o tom momentu, kdy se nám tady v rádiu chlubil, že máš přes 100. No.
7: A co jako?
6: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě Michale baví a věnovat se mu pravidelně.
7: A co jako?
5: Dej si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hitrádio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Mezi Pelhřimovem a Humpolcem se připravte na zdržení v obou směrech. Kvůli pracím na silnici se tam zdržíte, projedete tam pouze Kyvadlově na semafory. Tak dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované prochy.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Do Česka dorazí další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je proto zajistit své domovy, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli ani krizové scénáře, jak radí mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
3: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby si lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
2: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě ministra kultury Otto Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 našich tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu nastoupí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začíná právě teď.
4: Kvůli včerejším bouřkám měli hasiči z Vysočiny 182 zásahů. Nejčastěji odklízeli popadané stromy, čerpali vodu ze zatopených míst a pročišťovali kanalizace. Nejvíce práce měli na Pelhřimovsku, kde padaly i velké kroupy. Třebíčku se včerejší déšť téměř vyhnul, bez deště bylo například i Nové Město na Moravě nebo Velké Meziříčí.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Také dnes budou teploty na Vysočině sahat místy až ke 34 stupňům, hlavně na Třebíčku. Během večera by pak měl dorazit další bouřkový systém, projde téměř celým krajem.

Je pravé poledne, přeju vám nádherný den, posloucháte Hit Radio a srdcovky, dneska je 30. června a já poprvé začnu srdcovky jinak. A tady mám dneska něco osobního, jednu věc, kterou bych vám chtěl říct. Protože my tady spolu trávíme každý den, bavíme se o všem, sdílíme svoje pocity, emoce, vlastně jsme tak trošku jedna rodina a v rodině je vždycky hrozně hezký si všechno říkat. Pro mě je dnešek naprosto výjimečný a speciální den, protože dneska v noci moje fantastická Kateřina přivedla na svět našeho druhého syna. Je to kluk jako bok! A já jsem ten nejpyšnější chlap na téhle planetě. Oba jsou zdraví. Ona je moje hrdinka. Kateřino, jsi prostě fakt boží. Jsi boží. Děkuju taky všem z porodnice ve fakultní nemocnici v Plzni. A první píseň, kterou tady mám, tak to bude píseň, která na Hit Radio vlastně ještě nikdy nehrála. A je to píseň, kterou já posílám mojí kačí. Jmenuje se One Day Like This. Před 4 lety, Kateřino. Jsi mi tenhle výjimečný den dopřála poprvé a já myslel, že to bude naposledy. Dnes jsi mi ho dopřála podruhé a já jsem na tebe neskutečně pyšnej. Děkuju. Děkuju moc.

Tak tohle je moje srdcovka. A jsem strašně rád, že jsem se toho dožil, že ji můžu zahrát v tenhle výjimečný den tady u nás na Hit Rádiu. Děkuju moc za všechny gratulace. Jste prostě skvělí. Jste fakt skvělí. Ale tenhle den samozřejmě není o mě. Tenhle den je především o mý Kateřině a taky o našich dětech, protože víte to sami jako rodiče. Prostě oni nám ten život dokážou občas tak znáročnit a tak nám pít krev, že si řekneme, že jsou prostě fantastický. Tak mi napište na náš WhatsApp rok narození vašeho dítěte a já dneska budu hrát srdcovky jenom z těchhle let. 777 937 777. Jsme Hit Radio.

0: BSP Země vzdálená ve 12 hodin a 11 minut. Posloucháte dneska velmi výjimečné srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska totiž věnujeme celé srdcovky našim dětem. Já bych chtěl vědět ročník narození, nebo respektive rok narození vašich dětí a na základě toho tak budu vybírat srdcovky. Už máme za sebou dvě, takže teď ta první, která bude pro vaše děti. Mám tady zprávu od Simči, která píše, v roce 1991 se nám narodil náš první ze čtyř prcků. Máme dva kluky a dvě holky. Ano, opravdu je nás hodně, ale je to nádherný. Je to nádherný a v životě bych to neměnila. Zdravím všechny svoje děti, moc si miluju jejich máma. To je krásný. Tak já jsem v rychlosti kouknul do roku 1991. A když teda vy máte plný barák dětí, tak je tady skupina, která se jmenuje Přeplněnej dům. Crowded House. Tak to je tak jako trošku symbolický. Tak tohle se hrálo v roce 1991. Crowded House na Hitrádiu.

0: A z Itálie zpátky do srdce Evropy. DB Boulevard, Point of View na Hit Radio ve 12 hodin a 20 minut. To byla čtvrtá srdcovka. Jenom pro vás a vaše děti z roku 2002.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A jdeme do 90. Mám tady zprávu od Ivety, která píše: můj syn se narodil v roce 1999. Je to jedináček, letos je to poslední rok, kdy je to ještě můj chlapeček. Za rok už bude dospělý chlap a já nechápu, jak rychle to uteklo. Moc vám gratuluju k narození syna. Mít doma miminko je největší štěstí a zázrak na této planetě. Mám slzu v očích, když si vzpomenu na váš první vstup v srdcovkách. Zdravím. Děkuju moc. A rok 1999. Jo, ještě tady, pardon, já tady to koukám, jsem si to nezaskroloval dolů. Že je to velký lamač srdcí dívčích. Tak taky krásný. Tak jestli velký lamač srdcí, tak já v rychlosti změním tu srdcovku, kterou jsem tady měl. Protože to by nedávalo smysl. 1999, tam si myslím, že je... Ano! Trefil jsem to výborně. Tak pozor, rychlá změna. Pokud váš syn je lamač dívčích srdcí, tak jednoho lamače dívčích srdcí z 90. tady mám, jmenuje se Lenny Kravitz. A ten v roce 1999 vydal tenhle legendární hit. American Woman na Hit Radio. Právě teď.

0: Tak takhle zní zhruba nějakých 80 kilo živé váhy a 80 kilo jasnýho sexepílu. Lenny Kravitz, American Woman.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla pátá srdcovka pro dnešní den. Já bych si nejradši dal srdcovky celý 3 hodiny až do 3 do odpoledne, co dneska tady spolu zase budeme, jako každý den od pondělí do pátku na Hitrádiu. Ani dnešek jsem si nemohl nechat ujít. Spousta z vás mi píše, proč jsem se krašil do práce. Je to jednoduchý. Já jsem tenhle ten dnešní výjimečný den, i přesto, že jsem přišel v 3:30 ráno domů, tak jsem prostě chtěl trávit s váma. O tom to rádio je. Prostě spolu žijeme. Jsme spolu rodina. A tak dneska té vaší rodině, těm vaším ratolestem, hraju srdcovky. Na přání nás čeká ještě jedna samozřejmě. I ta bude z ročníku narození vašich dětí. Tak ještě v rychlosti 777-937-777. Snad se trefím zrovna do té vaší zprávy. Napište mi, kdy se narodilo vaše dítě nebo popřípadě vaše děti. Já vyberu hit z té doby. Už za chvíli tady na Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina. Hit
2: Rádio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Poetika na Hit Rádiu ve 12 hodin. Ve 12 hodin a 36 minut úplně přesně je tady poslední srdcovka, která je na přání a dneska tak je to na téma naše děti a rok narození vašich dětí. Mám tady zprávu, kterou píše paní Lenka a píše, že se v letošním roce poprvé stala babičkou. Že má jednu jedinou dceru, která se narodila v roce 1991. A že je poprvé v životě babičkou a že to je nádherný pocit. A že jí vnitřně trošku mrzí, že těch dětí nakonec neměla v životě víc. A já bych jenom teda vybral rok 1991. Je to vlastně nádherná symbolika, protože Michael Jackson v roce 1991 tak naspíval píseň, která... On jako naspívával dlouho, takže to je v nějakým jako rozmezí. Ale v tom 1991 tak měla největší dopad a je to vlastně píseň, která pojednává o tom, aby jsme udělali svět lepším místem pro žití a především pro naše děti. A to si myslím, že je naprosto dokonalá píseň, kterou bychom dneska ty srdcovky mohli vlastně takhle zakončit, protože ono to tak je. Jakmile se jednou stanete rodičem, tak vlastně zapomínáte myslet na sebe. Člověk automaticky přestane být sobcem a začne dělat všechno pro ty svoje děti, aby měli lepší místo na této planetě.

Kadabra na Hit Rádiu v hodině našich srdcovek stále končí. Sice pokračujeme dál, ale na srdcovky si budete muset počkat zase až do zítra ve 12 hodin v pravé poledne. Navíc zítra je středa, čeká nás i ruleta. A moc díky, už se mi tady ptáte na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777, jestli náhodou nebude zítra ruleta, co může zaznít v ložnici a také na porodním sále. Věřte tomu nebo ne, já si velmi často umím dělat legraci i sám ze sebe a samozřejmě prostor na blbý fóry najdu vždycky. A dneska, když jsem byl v noci na tom porodním sále, tak s tím porodníkem jsem si tam povídal a přesně tohle jsme řešili, že zítra je středa a že já tam v tom rádiu tu ruletu mám. A on si na to tak jako říká, no, to je vlastně jako docela dobrý. No, tak já si umyju ruce a jdeme na to. Tak my jsme to vlastně včera odstartovali. Tak ještě jednou teda děkuju za všechny zprávy, které jste dneska posílali. Zároveň znovu ještě zdravím do porodnice v Plzni, do fakultní nemocnice. Tam jsou úplně fantastický, ta práce, to je jako neuvěřitelný být u toho zázraku, když se to nové, ten nový človíček dostane na tenhle svět, to je prostě něco neuvěřitelného. Holky a chlapi, co tam jste, fakt klobouk dolů. No, chtěli jste, abych dal teda nějakou fotku na Instagram, tak už jsem ji tam postnul. Z porodnice, tak to tam je, tak můžeme dál rozebírat samozřejmě ještě takhle i mimo éter i vaše zážitky. Rád si o tom s váma pokecám. Od toho tady jsme, vždyť spolu trávíme každý den a sdílíme naše životy. Ve 13 hodin nejnovější zprávy a do té doby z hitu David Guetta, tedy Swims, Kabáti a taky Taylor Swift.

0: rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Radio ve 12 hodin 57 minut. Za chviličku je tady připravená i Lucie, která má pro nás další nejnovější zprávy. A my si dál budeme povídat o tom, co se děje v našem Kocourkově a jak to vypadá se summitem NATO a výletem prezidenta a Babišem a tak dále. No, bude to zajímavý samozřejmě. Prostě aktuální informace pro vás máme z našeho politického dění. No a k tomu je aktuální informace ze silnic. Tak pojďme na to. Je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, připomínáme zdržení a práce na silnici mezi Belřimovem a Humpolcem, kde projedete pouze kyvadlově na semafory. Jinak se aktuálně jezdí bez nehod, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv při Lucie Daňková. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě drží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě mohou dokonce šplhat na 36 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30, už jen na jihovýchodě Moravy. Po oba dny hrozí také silné bouřky s krupobytím a nárazovým větrem. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla včera v živém vysílání na Facebooku.
3: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
2: Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní i pracovní povinností. Hnutí jeho českého hejtmana Martina Kuby, Naše Česko, chce přivést do politiky mladé lidi. K jejich výběru připravilo program k vyhledávání talentů do 35 let. Hnutí se inspirovalo u britských konzervativců. Vybraným mladým lidem plánuje poskytovat dlouhodobou podporu a stavět je tak jako kandidáty do voleb. A teď ještě pohled k nám.
4: Policisté z Vysočiny mají za sebou víkendovou dopravně bezpečnostní akci. Zkontrolovali přes 1500 vozidel, z toho zjistili více jak 300 přestupků. Nejčastěji řidiči porušovali maximální povolenou rychlost, ale nechybělo ani nepoužití bezpečnostních pásů nebo držení telefonu za jízdy. Policisté upozorní, že budou na účastníky provozu dohlížet po celé léto.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Jestli se nemůžete dočkat deště a ochlazení v průběhu večera, by se měl přes téměř celou Vysočinu přehnat další bouřkový pás. Do té doby naměříme do 34 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Venku je tak krásný počasí, jak je pod mrakem, trošku chladno, zima, tak už to na sobě cítíte, že už přichází ta chvíle, kdy už vám tohle začíná vadit a začali bychom si zase jako stěžovat na to počasí, co je venku, jako co to je. Je červen a venku zima, bude pršet, kde jsou ty letní teploty, kde jsou ty tropy. Nebojte se, vypadá to, že příští týden se ty teploty znovu nad tu 30 vrátí, ale dobrá zpráva je, že už by neměly padat teplotní rekordy, takže aspoň budeme moc normálně dýchat. Každopádně užijte si tohle, otevřete okna, zkuste vychladit co nejvíc ty místnosti, ve kterých teď pracujete, protože od příštího týdne už to zase bude sauna. Posílám vám do vaší sauny další hity, za chviličku Ray Dalton a právě teď One Direction na Hit Radio.
0: Hit Radio Vysočina.

Mariu, tak to je zpěvák, který taky patří mezi velký fotbalový fanoušky, určitě sleduje mistrovství světa ve fotbale, stejně tak jako možná i vy. Letošní mistrovství světa ve fotbale je docela slušným hurikánem, když už jsem to nakous. Nejvíc asi trpí sázkaři, protože ze hry už je Německo, Nizozemsko a to čekal málo kdo. No a ten dopad neúspěchu už je cítit taky u nás. Naše repre je momentálně bez trenéra po rezignaci Miroslava Koupka. No a tak si říkáme, kdo ten job teďka vezme. Navíc, když nám potom po letních prázdninách začíná Liga národů, ve který teda máme extrémně těžký soupeře, protože jsme se probojovali zase do té nejvyšší kategorie. No a los nám tam určil jako Španělsko, Chorvatsko a Anglii. Geniální trojlístek. Tohle chceš ve skupině, to určitě. Kdo tedy teď převezme ty otěže? Stále to sledujeme. Koukáme se doleva, doprava, trošku i za roh, jestli někde se neobjeví nějaká tajná informace. Zatím nemáme. Tak si říkáme, kdo by podle vás měl trénovat českou repre. Dejte vědět na 777-937-777 a měl by to být třeba i někdo ze zahraničí. To mě zajímá váš názor. Dejte vědět, no a když jsme u toho fotbalu, tak si dáme si zpěvačku, která na mistrovství světa ve fotbale vystoupila víckrát, než třeba její bývalý manžel, Piqué, velmi slavný fotbalista. Shakira, právě teď. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Data jasně ukazují, že chrápání je občas víc než láska. Že z chrápání nebo kvůli chrápání, tak se opravdu i některý páry rozchází, že to prostě jako nedají. Začíná to tím, že nejdřív je to všechno v pohodě, potom je to mlácení od toho jednoho, toho druhého, nebo takhle. Šťouchnutí, náčku chrápeš. Pak už je to normálně akorát poštářím přes hlavu, pak už je to, že každý spí v jiný místnosti,

pak už je to, že každý spí v jiným bytě, pak už je to, že každý spí s někým jiným, úplně, tak to jsou jenom jako data, ale teď pozor, kdo chrápe, možná teď to směřuju přímo na východ Čech, protože tam pořád jsou ty teploty naprosto pekelný a umorný, tak i v noci to dýchání je prostě jako šílený, že to se člověk potí ve vlastní šťávě a teď ještě do toho prostě chrápe. Tak chrápání prý může znamenat regeneraci mozku, tvrdí to vědci, jo. A ty prostě často mají pravdu. Regenerace mozku, že když člověk chrápe, tak ten mozek vlastně u toho regeneruje. Takže prosím vás, pokud je to váš problém, že do vás někdo neustále mlátí, nebo máte pocit, že jednou budete muset spát sám, nebo úplně jinde s někým jiným, tak řekněte, já miláčku nechrápu, já regeneruju. A pokud vám uvěří, že máte co regenerovat, tak máte z poloviny vyhráno. Takže je to tak, nechrápeme, regenerujeme. My taky budeme regenerovat už za chvíli, dáme si Toma Volkera a nebude chybět ani Rehab a Ina, tak buďte s námi.

taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Jste se v noci bojíte tmy a necháváte si sem tam občas svítit nějaký malý světýlko, tak tohle byla píseň přesně pro vás. Tom Walker a Nechat lehce rozsvíceno, Leave Light On. Je 13 hodin 36 minut, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. No a když už jsme teda u té tmy, tak tma by měla přijít, protože opravdu v Česku se mají objevit další bouřky. Tam, kde ještě nebyly, tak tam přijdou a dokonce i s krupobytím. Tak jenom dávejte pozor, protože to fakt jako může vypadat, že i přesto, že teď vás svítí sluníčko, tak v noci to všechno může být úplně jinak. Tak dávejte bacha, kde parkujete a zároveň i jaký máte pojištění. Málo kdo vlastně jako ví, co všechno jeho pojistka zahrnuje a jestli třeba zrovna ty kroupy tam jsou nebo nejsou. Tak jenom dávejte na to bacha. Mám známýho, který dělá to, že když má přijít nějaká bouřka, tak dává, za mě je to teda jako hrozná blbost, ale je to takové jako, přijde mi to jako tip z internetu, dává deku na auto. Normálně pořídil takovou jako silnější deku a dává deku přes auto. Je to zajímavý. No. Že prý, když potom padají ty kroupy, takže mu nezničí tu kapotu od auta. Nevím. Já ho v tom nechávám samozřejmě, je to můj dobrý kamarád, tak jsem rád, že tomu takhle jako věří, ale hele, můžete to teoreticky zkusit sami. Uvidíte. Si dáme další hity.

Rehab a jiná na Hit Radio, za chvíli další duet a tentokrát od nás z Čech, Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval Slzy. No a zároveň, když tady koukám na to, co všechno pro vás máme, tak už se těším, až bude taky 14. hodina, protože i dnes po 14. hodině tady pro

0: House of Fun, což je místo, kde se nebudete nudit ani minutu, je to přímo v srdci Prahy na Národní třídě a tam opravdu najdete svět plný zábavy, adrenalinu, taky moderních atrakcí. Levels je několik pater herní zábavy, Fly Vista je jedinečný létající zážitek, Back in Time, tak to je zase právě ta cesta časem pomocí moderních technologií. To bude bavit úplně všechny od dětí až po babičky, takže můžete vyrazit celá rodina. Budete na to mít od nás, od Hit Rádia, ode mě 5 000 korun. Po 14. hodině ten poukaz tady čeká jenom na vás. Tak buďte s námi.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ćeš, s kim svoju glavu straciš, jesli ješće o mnje vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
3: The long road across the ocean, I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment, just so forever's here to stay.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou je za námi, před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Pelři Mozku pozor na nehody, jednu máme mezi Pacovem a Pošnou a druhou v Žirovnici v Hradecké ulici poblíž čerpací stanice, kde osobák narazil do stromu a zasahují tam záchranáři. Kdybyste i vy o něčem věděli, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators.
2: Hit Rádio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Pacienti se od července dostanou k další více než tisícovce léků u svých praktiků. Jedná se o zhruba osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Rušíme preskripční omezení u více než tisíce léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba jedna osmina celkového počtu hrazených ambulantních léků.
2: Praktici nově předepíšou léky na srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, deprese nebo cukrovku. V Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Porodnice Jihlava získala jako první na Vysočině ocenění za péči o duševní zdraví rodiček. Potvrzuje to, že vedle špičkové porodnické péče klade důraz také na včasné rozpoznávání psychických obtíží a podporu žen v těhotenství i po porodu. Nemocnice chce dále vytvářet prostředí, ve kterém ženy mohou otevřeně mluvit o svých pocitech bez obav z odsouzení.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Také dnes budou teploty na Vysočině sahat místy až ke 34 stupňům, hlavně na Třebícku. Během večera by pak měl dorazit další bouřkový systém, projde téměř celým krajem.
0: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
5: Úterní odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, máme 3 minutky po druhé hodině. My si dáme další hity jako Ed Sheeran, Neil Dalmo, Diamond. Ani nemůžu mluvit. Nebo Leanne Rimes a to píseň z filmu Divoké kočky. To jo, tak je krásný film. Lucie, viděla jsi Divoké kočky?
2: Já vlastně nevím, no, možná ne ani člověče.
5: Asi tím, že jsi žena.
2: No, právě.
5: To je přesně ono. Jak to mají chlapi se ženskýma? Pohled na svět i to, takhle občas řešíme tady u nás na Hit Rádiu. A protože jsou dvě odpoledne, tak si dáme náš pořad Pravda nebo Bullshit a tam dneska budeme mít další velmi zajímavý pohled na svět. Budu chtít znát vaše názory, tak si připravte mobilní telefony, dáme jeden hit a jdeme na to.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Liana Rimes na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak jdeme opět na tenký led a jdeme zjistit, co si myslí vědci o našem životě. A protože já jsem dneska přišel ráno v 15:30 domů z porodnice jako hrdý, pyšný tatínek, ještě jednou zdravím moji partnerku, která byla dneska neuvěřitelně statečná, fantastická. Ostatně tak jako ženy, vy u porodu jste, což je jako nejvíc, to není nic víc, to je prostě jako strašný masakr. Takže já jsem pyšný tatínek, narodil se nám syn, je to fantastický, už je to druhý kluk v naší rodině, samozřejmě třetí teda se mnou. No a když jsme to tady jako řešili s kolegama a s kolegyněma u nás na Hit Radio, tak se mi všichni ptali, a byl jsi u porodu, byl jsi u porodu? Říkám, byl jsem tam. A teď se tady najednou rozjela debata, jestli to vlastně ženy chtějí. Já jsem se samozřejmě zeptal, bylo mi řečeno, že ano, takže jsem šel. No a tak jsem teda hledal a našel jsem průzkum a mám tady tedy průzkum, který zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen si přeje, aby byl partner u porodu. Znamená to, že 37% žen, takže víc než třetina, o nás chlapi u porodu nestojí? Dámy, tohle asi bude hlavně na vás. Jak vy to vidíte? Chtěli byste tam chlapa? Nechtěli byste tam svýho chlapa? A proč? Po případě. Dejte vědět, 777 937 777. No a pánové, samozřejmě na vás je, vy můžete psát taky vaše zkušenosti a po případě i to, jestli byste se nechali jako od vaší ženy odradit, anebo naopak přemluvit, abyste tam šli. Pojďme na to. Jdeme si povídat. Tady na Hit Radio.

0: Sheeran na Hit Radio ve 14:15 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen chce, aby byl partner u porodu. 37% o to absolutně nestojí. Jak to máte vy? Jak jste to i vy třeba prožívali? Tak jaký na to máte názor? Jdeme na vaše zprávy, které posíláte na 777 937 777 a jsou tady hlasovky.
2: Ahoj, Kiri, tady Jarka. Tak já musím říct, že já by jsem muže u porodu chtěla, ale pouze pokud by to chtěl on, protože já si myslím, že ten zážitek to je pro oba dva, ale pokud třeba ten muž má nějaký problém s tím, že třeba nerad vidí krev, nebo že prostě nechce vidět tu ženu trpět, tak to taky chápu, naprosto tomu rozumím. Takže ano, chtěla bych ho tam, pokud by on sám chtěl u toho porodu být, jinak ne.
0: Výborně, děkuju. Tak to je první ano. Terka píše, chlapa u porodu jsem chtěla, ale akutní císař nám to překazil a od jiných žen vím, že chlapa u porodu nechtějí, aby se mu nezhnusili. Za mě je to nesmysl, ale lidé jsou různí. Zdravím, Terka, tak to máme jedno pro a jedno proti dohromady tady v té zprávě. Ahoj, Jirko, partner u porodu, ano, ten můj dnes už bývalý byl u obou dcer a neměnila bych. Aspoň vidí, co vše pro tu nádheru vydržíme. V žádném případě, spousta vykřičníků, v žádném případě po těch nadávkách, co ze mě při porodu vypadly, bych byla na dítě potom sama. Výborně, co tu máme dál? Anet píše, hezké odpoledne, já mám po třech porodech. Gratuluju. A manžel byl jen u jednoho, u toho druhého. Tu koncovou část musel na chodbu, to už nezvládl. A musím říct, že když je vše OK, byla jsem ráda, že tam se mnou není. Mohla jsem si zanadávat sama pro sebe a nikomu se neomlouvat. Takže za mě bez manžela. Zdraví Anet.

0: Alicia Keys na Hit Rádiu ve 14 hodin 23 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Sám jsem zvědavej, jestli dneska
1: vědci
0: budou mít pravdu, anebo ne, protože tvrdí, že celkem 63% žen by si přálo mít u porodu svého partnera. Dneska to téma máme kvůli tomu, že já jsem v 3:30 ráno jsem se vrátil z porodnice, všechno dobře dopadlo, všichni jsou zdraví, krásní a je to teda jako neuvěřitelný zážitek. Takže jsem se vás na to ptal a máme tady další hlasovky.
2: Ahoj, k těm vědcům za mě přítel porodu byl, byla jsem ráda, že tam byl, ale jenom do chvíle, než mi začal nabízet cukrový bombony. A to i přesto, že jsem měla silný kontrakce, bylo to jako prase. Tak furt chodil a říkal mi, dej si bombon, dej si bombon, dej si bombon. Takže za mě jako jo i ne.
0: To je vůl, ježišmarja, to by byl můj nejlepší kámoš, já jsem si ten debilní for taky neodpustil, prostě ano, to je ten problém nás chlapů, že potom

0: opravdu máme jako blbý humor a nevíme, kdy s tím přestat, takže jasně. Hela, ta píše, ahoj, můj manžel u 3 porodů nebyl, chtěl, ale zas by mi tam radil, co mám dělat, chytrolín. Jasně, to je další věc, no, to, ale my to myslíme v tu chvíli jako dobře, že jo, protože známe to z těch filmů, hlavně jako dýchej, dýchej a tak, ale vím, že vy na to nejste jako úplně zvědaví. Tohle je taky dobrý. Chtěli byste, aby byl váš partner u porodu, tedy manžel u porodu? Jak to tady je? Tady vidím nějaký vtip. Jo, už to chápu, jasně. Ne, manžel, pro boha, jenom to ne, ještě by se tam mohl potkat s otcem. Takže jasně, taky dobrý. Ahoj, já říkám, že bych bez manžela neporodila. Opravdu mi hodně pomohlo, ale představa, že tímto společným silným zážitkem je partnerství zalité slunce, je hodně naivní. Bouřky střídají slunce. Ten moment, kdy poprvé otevře to vaše vysněné dítě oči, to je prostě neuvěřitelný. Hezký den, Pavlína. Ano, dobře. Co nějaký chlap? Ještě tady najdu. Ve všech těch zprávách. Dámy, děkuju, díky. Ahoj, tady Láďa, sice jsem chlap, byl jsem u 2 porodů svých dvojčat a šel bych znovu klidně, i kdyby manželka nechtěla. Tak, to je slovo do pranice. To znamená, že pojďme to ukončit. Myslím si, že můžu říct, že v tuto chvíli asi...
1: Vědci.
0: Pravdu teoreticky mají. Že se to dá si propočítat, že ano, že 63% to je tak jako hezký. 63% žen o to stojí. Tak dobrý. Tak tentokrát víme. Každopádně, ať už jste tam byli nebo ne, za mě si myslím, že vždycky je to o tom, aby se ti dva na tom domluvili, protože přeci jen v tom životě jste taky spolu. Tak hodně štěstí, jestli vás to čeká.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
2: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
1: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se s námi tady v rádiu chlubil, že máš přes 100. No.
2: A co jako?
1: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě Michale baví a věnovat se mu pravidelně.
2: A co jako?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Axwell a Ingrosso, more than you know, tedy víc než víte, a to je vlastně definice i naší odpolední show, protože ta ví vždycky víc, než vy víte, anebo dokonce než si myslíte, že víte. A zase se o své rozumy s vámi dneska podělí mezi 15. a 18. hodinou, takže si to rozhodně nenechte ujít. Do 15. hodiny samozřejmě z hitu ještě stihneme spoustu věcí, například budou teoreticky ještě One Republic, taková vzpomínka na víkendový koncert, kam jste se díky Hit Rádiu a odpoledního vysílání mezi 12. a 15. mohli dostat taky na koncert úplně gratis, takže ještě gratuluju. Věřím, že to byl zážitek. Díky za fotky, které jste posílali, to bylo boží. No a z hitu stihneme i Divokýho Billa s hitem Čmelák. Už nám začínají festivaly, tak pokud už o víkendu někam razíte na hudební festival a budou tam Billové, tak tohle je taková malá první včelička, i když je to Čmelák. První vlaštovka, i když je to Čmelák. První upoutávka na to, co vás čeká o víkendu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Úterní odpoledne se blíží, ano, máme tady pro vás další lupeny do multiky na Sinestar a rozdáme taky předposlední dva lístky na Vysočina Fest 2026 a mrkneme na to, co se právě samozřejmě děje na celé Vysočině. Bude to nabité, tak si nás nalaďte už po 15. hodině, těšíme se na vás, Marek Grande a Markéta Báťová.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio 3:15, nejvyšší čas, abych tady přepustil otěže našeho vysílání, naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, díky za to, že jste dneska poslouchali, díky za to, že posloucháte a trávíte ten váš společný život s tím naším tady v rádiu a díky za to, že já jsem mohl ten můj dnešní naprosto výjimečný den, kdy tedy jsem se v 3:30 ráno vrátil domů z porodnice, prožít společně s vámi. Fakt za to moc děkuju. Díky. Já jdu koupit sud a vrátím se předpokládám nejdřív v pondělí, takže se mějte krásně. Zbytek můžeme doprobrat na Instagramu. Užívejte si den, přežijte to, pokud ještě u vás jsou ta umorná vedra, nebojte se, dobře to dopadne, i u vás jednou zaprší. Tak se smějte a od 15 si užívejte den s naší odpolední show na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: uchy i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 ve směru na Prahu. Pozor na kilometru 164,5. U Kranice je tam odstavený poruchaný kamion a mezi Pelhřimovem a Humpolcem se připravte na zdržení v obou směrech. Kvůli pracím na silnici tam projedete pouze kyvadlově na semafory. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Dneškem končí zbraňová amnestie. Lidé mají už jen posledních pár hodin na to, aby beztrestně odevzdali nebo legalizovali nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna, kdy akce začala, donesli i kuriozity. Třeba pevnostní minomet, lehký kulomet nebo sovětský samopal. Do Karlových Varů už pomalu míří hvězdy naší i světové kinematografie. Už tento pátek, 3. července, totiž slavnostně odstartuje letošní jubilejní 60. mezinárodní filmový festival, který potrvá až do 11. července. Celkem nabídne na 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Některá města kvůli horku otevřela běžně nepřístupná místa. Třeba v Brně se můžeme zajít podívat do dvou historických sálů v Nové radnici, kde je aktuálně asi 22 stupňů. Větší ochlazení pak nabízí vybrané zimní stadiony, které jsou v provozu i během letních prázdnin. Některé nabízí dokonce i volné bruslení.
1: Fotbalový servis.
3: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Francie v play-off na světových šampionátech neprohrála v normální hrací době nebo v prodloužení už 8krát po sobě. Před 8 lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty. Ve skupině pak Francouzi vyhráli všechny 3 zápasy a dali v nich 10 branek, což je spolu s Německem a Nizozemskem nejvíce. Zápas Francie-Švédsko se bude hrát dnes od 23 hodin našeho času. Od 7 pak pobřeží Slonoviny vyzve Norsko.
0: Jdeme na počasí. V Přímělkově na Jihlavsku mají polojasno a 29 stupňů, počátky na Pelhřimovsku 29,2, Moravské Budějovice 33 stupňů, což jsou i dnešní maxima, ale pozor, během večera by pak měl od jihu dorazit další bouřkový systém, projde téměř celým krajem na sever a další bouřky se objeví nad ránem, panovat by měly místy i během zítřejšího odpoledne.
1: Hit Rádio Vysočina.
4: Já jsem teď četl, že na Prachaticku padaly 10-centimetrový kroupy.
5: To je ale už šílený.
4: To je šílený, mě stačilo ve Zlatence, tam padaly asi 3-4 cm.
5: A taky nadělali paseku,
4: viď. No tak to si nepřejeme, uvidíme, my samozřejmě dneska tu situaci bouřkovou budeme taky sledovat a ještě za malý okamžik se k tomu vrátíme a zrekapitulujeme si tak trochu ten včerejšek. Tady už je Miles Smith.

0: Skupina Krištof na Hit Rádiu Vysočina, zase zával tady telefonů na naší novou linku 725 44 38 37, pokračuje to dál. Já můžu jenom říct, že skupina Krištof, prosím pěkně, na Vysočina Festu bohužel letos nevystoupí, takže to nebyl ten správný signál, ale vyčkávejte dál, rozhodně hvězda Vysočina Festu v pravý čas ještě dneska přijde. Pojďme se vrátit ale zpátky k tomu včerejšímu odpolední a podvečeru. Bouřky zasáhly Vysočinu, my jsme to tady celé odpoledne monitorovali a teď už je tady vlastně to celkové číslo od hasičů a je to 182 zásahů, teda klobouk dolů a děkujeme.
1: Ano, čteš mi myšlenky, taky velké díky za mě. A co hasiči nejčastěji dělali, tak jasně, odklízeli popadaný stromy, čerpali vodu ze zatopených míst, možná i nějaká voda byla u vás, pročišťovali se kanalizace, tu ještě dneska u nás v ulici. A nejvíce práce teda na Pelhřimovsku, tam to byla docela metelice. Marek může potvrdit, že tam padaly velký kroupy.
0: Já jsem hlavně to tady sledoval teda ze studia z bezpečí a viděl jsem meteoradar, jak právě mezi Pacovem a Pelhřimovem se ta bouřka držela asi 3/4 hodiny, ne-li hodinu. A pak mi se Egra posílá fotky ve Zlátence, jak tam padaly 3 až 4 cm velký kroupy, takže kroupy jak golfový míčky a sousedovi to rozbilo auto a nám pár tašek. Takže ano, nebylo to veselý, ale není si na co stěžovat. Teď, jak říkám, koukal jsem, Prachaticko zasáhly kroupy, které měly i 10 cm. Tak to, jo, oni už jsou v životu nebezpečný golfový míčky, když ti padají na hlavu, ale,
1: na tož tohle,
0: ale jako tohle už jsou kameny.
1: Ale zase na druhou stranu byla tady taková místa, kde vůbec ani nepršelo. Třeba naše Market Zušťáková Vejta u nich říkala na Třebícku, že nepršelo. Další kolegyně Klára, zase velké Meziříčí, tam ani kapka. Tak dneska má projít Vysočinou další bouřkový systém. Doufáme, že to nebude tak ostré jako včera, ale že to snad zaleje i místa, kde ještě nepršelo.
0: Ona ta výstraha je v platnosti aktuálně od 15. hodiny právě pro tu východní část Vysočiny, opět vysoký stupeň nebezpečí. A tak jako to kopíruje to, kde včera ty bouřky přestaly, tak dneska by měly v průběhu večera navázat v platnosti ta výstraha až do 23. hodiny. A věřím tomu, že právě i Moravskoslezský kraj se konečně dočká toho vytouženého tak trochu ochlazení, protože v Brně jsem před malým okamžikem koukal na teploměry a tam je stále ke nějakým 36, 38 stupňům.
1: Je furt brutální, no ale hlavně potom večer nezapomeňte zavřít okna jako já včera, jinak tam budete mít všude potopu.
0: Tak bacha na to. No my posíláme další hity, tady už je Lady Gaga, věnovaná hasičům, protože ty si máknou v tomhle počasí.

John Hitrádiu Vysočina, my sledujeme taky dopravní situaci tady u nás na Vysočině, abyste měli ideálně klidnou cestu z práce domů. Tak opatrně na D1 na 164,5 kilometru směrem na Prahu, stojí tam u krajnice porouchaný kamion a

0: Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina, o půl čtvrté, přejeme hezké úterní odpoledne. Na našich sociálních sítích, prosím pěkně, Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina, pokračuje včera odstartovaný souboj o největší letní nezbytnost. Jo, prostě bez čeho si neumíte představit léto, to chceme zjistit, a dnešním dnem jsou tam dvojice. Vodní meloun versus Aperol. Tak jak by odpověděla Market?
1: Aperol.
0: Dobře. Ten má aktuálně mimochodem je na pouze 22%, 78%
1: má
0: meloun.
1: No tak to tam budu muset zahlasovat. Mm.
0: Klimatizace versus ledová káva.
1: Klimatizace.
0: Zase se strefila špatně podle ostatních. Zmrzlina versus kšiltovka.
1: Tak zmrzká, jasně.
0: A tam se to trefila, no. Tam všichni odpovídají. Bazén versus deodorant.
1: No bazén, to je jasný. Mm-hmm,
0: tam je taky dobrý. No tak takhle máme teď aktuálně poskládaný ty dvojice. Mě to připomíná to, že tady Market říkala, že o víkendu vehementně scháněli větrák.
1: Ano. Beznadějný, vyprodáno, zeptejte se zase zítra, pozítří, nemáme nic.
0: Ani podpultovka třeba, jako
1: žádná,
0: tisícovečka někam, ne?
1: Ne, vůbec, ještě jsme zkoušeli takovou tu zahradní sprchu, kde máte čerpadlo, hodíte to do kýble a sprcha sprchuje, taky nic, prostě... Mm-hmm. Regály prázdný.
0: No a jak jste se sprchovali?
1: Teď udělali nálet. Nesprchovali.
0: Ježiši, ne, Maria, to je strašný. To je.
1: Ježi, kecám, ne.
0: Takže nevětrali, nesprchovali.
1: No, přesně, jsou takový smraňuši tam. Tak teď mě tady máš po nějaký době. Ahoj, Marku.
0: Mě začalo bolet u srdce z toho. Pojďme hrát další hity všem, kteří si pořídili větrák a nebo byli tak prozíraví a dokonce nainstalovali i klimatizaci, protože ti to nejvíc vychytali. Tady už je letní záležitost, tady už je Pitbull.

0: co se děje na Vysočině.
1: Jestli vás lákají letní koncerty v lese, tak si rozhodně nenechte ujít ty v hotelu Kouty na Havlíčkobrodsku. Ten první se uskuteční už tento pátek od 19 hodin. Těšit se můžete na uskupení Senorita Strings. A co takový páteční summerfest na hřišti ve Speřicích na Pelhřimovsku? I tam vás čeká letní atmosféra, pláž i osvěžující drinky a to vše doprovázené živou muzikou. A v pondělí pak můžete v Jihlavě vyrazit na americký fotbal. Vysočina Gladiators vyzve přerovské mamuty.
2: No a další akce samozřejmě na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shakira Zoo na Hit Radio Vysočina, přátce, před 16. hodinou a po ní hned opět náš biják, dneska s hudební ukázkou od tři lupeny do multikina Sinestar. Pořádná dávka, tak připravujte telefony s novým číslem.

0: Adrenalin na Hitrádiu Vysočina, míříme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor, teď dávejte na dálnici D1. Na kilometru 128 na Prahu leží na vozovce předmět. A mezi kilometry 91 až 82 také na Prahu pak probíhají v pruhu pro pomalá vozidla práce údržby. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty se ještě dnes drží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě se mohou dostat až na 36 stupňů. Na východě našeho zemí pak hrozí bouřky s přívalovými srážkami a krupobytím. A jak uslyšíte za okamžik v počasí, hromy a blesky se objeví i na Vysočině. Smrtelná dopravní nehoda se stala na Palhřimovsku. Mezi Žerovnicí a obcí Straná před polednem havaroval řidič s osobním autem, narazil do stromu. Příčinu policisté vyšetřují. Podle předběžných statistik letos na Vysočině při nehodách zemřelo 13 lidí. Vysočina začala s kampaní Vysočina UNESCO Triangle. Chce podpořit návštěvnost památek v Třebíči, Telči a Žďáře nad Sázavou, zapsaných na seznamu UNESCO. Prostřednictvím brožur i webu nabízí informace o historických zajímavostech, přírodě, ubytování i cyklistických trasách. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na travnatých dvorcích v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou, kterou porazila 6-3, 6-4. Nasazená 21 Bousková pak zdolala Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6, 6-2. Zítra bude na Vysočině oblačno, odpoledne postupně zataženo a na většině území se objeví přehánky, hlavně na východě i silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové srážky, kroupy kolem 2 cm a také bude větrno. Večer budou srážky přecházet do deště a postupně ustávat. Teploty během dne vystoupí na 25 až 28 stupňů. Na Třebíčsku bude místy i 30.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Teď aktuálně na Třebíčsku 32,2 stupně a nejvíc samozřejmě hlásí ty teploty východní část Vysočiny i 34 stupňů. My, když už jsme u těch trojek, tak tady máme tři lupeny do multikina Sinestar a za chvilku je v našem bijáku rozdáme, tak připravujte číslo 725 44 38 37. Tady už je David Guetta.

Vamex na Hit Radio Vysočina, právě teď ten pravý čas volat do našeho bijáku Tři lupeny ve hře. Stačí uhádnout hudební ukázku, dneska filmovou. 725 44 38 37, to je to správné číslo. They say the holy water's watered down, and this town's not

0: Rádia, která musíme říct, že tři lupeny do Multikina Sinestar jsme tady v našem bijáku dlouho, dlouho neměli.
1: A dneska je může získat jeden z vás.
0: Pavel z Kotěboře, který se dovolal do našeho bijáku. Pájo, ještě jednou hezký odpoledne, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, včera, když jsem koukal na ten meteoradar v Kotěboři, tam byla taky řádná bouřka, ne?
2: Chvilku jo,
0: ale nic dramatického, žádný kroupy, hele, žádný popadaný stromy.
2: Tam u mě ne.
0: Tam u tebe ne. On je Pavel v tomhle trošku tajemný, jo, protože on se dovolal a říkal, já volám z Kotěboře, teda kousek od Kotěboře, tak říkám, tak to máš jako co by kamenem dohodil, a on, no tak nějak, no prostě jako nechce říct přesně, kde má tu svoji haciendu, ale to samozřejmě z něho nebudeme dostávat, my jsme tady od toho, aby jsme ti pustili dneska hudební filmovou ukázku a ty jsi nám řekl správný a hlavně přesný název filmu. Jdeme na to?
2: Jdem na to, no.
0: Tak jo, tady to je. Tady je kolega Tomáš Digrin, ten si vzal na chvilku sluchátka, uslyšel 3 sekundy a položil je, takže...
1: Takže ten má jasno.
0: Ano.
1: Co Pavel, má jasno?
2: No, hříšnej to ne.
0: Jako s otazníkem, jo?
2: Ne, bez otazníku.
0: Bez otazníku, do tečky, bez tečky. Hříšnej tanec, s tečkou, dobře. Pojďme se na to podívat. Není o čem. A je to správně.
2: Super.
1: Je to tam.
0: Takhle jednoduchý to prosím pěkně je. No nemáš vůbec za co, hele, nějaký film už máš merku, na co vyrazíš?
2: To ještě nevím.
0: Vlastně nevíš, to ještě...
2: To jsem podívat. Jasně.
0: Se ani nečekal, že vyhraješ, že jo, logicky, tak se nechtěl dělat chutě. No tak jo, tak gratulujeme velmi, v kině tam je příjemně za každýho počasí, vydrž nám na drátě, doladíme detaily a jinak se mě krásně a doufám, že se ty bouřky dneska Chotěboři zase tak trochu jako vyhnou, jo?
2: Taky doufám, uvidíme.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Pavle, ahoj.
0: No tak vidíte, dneska v našem bijáku úspěšný za 3 lupeny, zítra pokračujeme po 16. hodině další volňásek do Multikina Sinestar. Biják, hit rádia, vy

0: ženský holky nepláčou, jenom když nemůžou najít větrák.
1: To jsem zaplakala já včera.
0: Markét nenašla větrák. Neprodali jí větrák, neměli větrák.
1: Vyprodáno, beznadějně, dneska možná.
0: Nemají doma větrák a ještě scháněli sprchu a nemají sprchu. Ej, humus tohle.
1: Kdyby někdo měl, tak se hlásím.
0: Hezké úterní odpoledne, dneska 30. června v kalendáři, vedro venku stále, už se taky zase těšíme na nějaký schlazení. Každopádně dneska v tom kalendáři na rosky velké jméno Michal Malátný 56. Myslím, že nám všem už toho všeho hrabe. Trošku nám z toho hrabe.
1: Rozhodně.
0: Michalovi přejeme jen to nejlepší, doufám, že na Vysočina Festu to oslavíme v sobotu ve velkém stylu a že si dáme třeba i nějaký to vínečko. Aby bylo hezký. A dneska si můžou víno nalít taky i Šárky.
1: Ty mají svátek.
0: Tak Šárkám přejeme jen to nejlepší a za chvilku Nico Santos, dárek od nás.

0: Nico Santos na Hit Rádiu Vysočina, 16 hodin 23 minut. K tomu takový je aktuální čas. Já beru náš telefonní mobilní přístroj do ruky a jdu vytípnout všechny hovory, který na něj teď aktuálně volají. Je to velmi důležitý, aby ten boj byl spravedlivý, protože my teď prozradíme důležitou informaci. V pátek 3.7. zase někdo volá, zase to pokládám, omlouvám se. V pátek 3.7. vystoupí na hlavní stage skupina Miraj. A zase někdo volá, ty neuvěřitelný. Ještě jsme to ani nedořekli. My tady prosím pěkně máme Miraj. Máme tady, když nemůžeš, tak přidej víc. A to znamená, že tady máme další oficiální hvězdu Vysočina Festu. Volejte právě teď na 725 44 38 37.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
1: No jo, už se to blíží. Čtvrtek, pátek, sobota. Dneska odstartuje taky v Jihlavě už taková ta rozehřívačka, takový ten basking. Na koho ty, Markéce, se nejvíc těšíš na Vysočina Festu?
2: Já se těším na Hit Radio Vysočina Stage. Nejvíc.
1: Logicky. A, no a dobře, když už jsme u toho, tak na koho? Interpretu?
2: Mě by asi zajímal ten Krhut a Kozub.
1: A ten je na Hit Radio Vysočina Stage?
2: No, ten tam není, no.
1: Tak prověřili jsme to všechno z Markéty, dobrý. Možná bude lepší otázka zeptat se Romana. Romane, seš na drátě?
3: Ahoj, zdravím.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Roman totiž byl opravdu ten první, když jsme odblokovali linku sem k nám do studia a řekli jsme, že hrají Miraj a že je to hvězda Vysočina Festu, a dovolal se jako první. Romane, my teď oficiálně, prosím pěkně, můžeme potvrdit, že ty od nás získáváš dva exkluzivní lupeny na Vysočina Fest celofestivalový. Je to tvoje!
3: No tak to je bomba, to těším.
1: A teď nemáš vůbec za co, teď zpátky k té otázce. Na koho ty se nejvíc těšíš?
3: Na Miraje rozhodně.
1: Na Miraje, no pěkně, hele, tak to jsme se ti trefili.
2: Miraj
1: jako...
2: pátek, 20.15, budeš muset být, Romane, na značkách. No.
1: Hezky.
3: To budu.
2: Hele, a ty jsi říkal, že jsi klidně ochotný tam mít i nahej za ty lístky. Mimo
3: éter. No, ale to až v sobotu, až takhle 11, až jako nepomoc se lidi vnímat, jinak.
1: Jo, tak prosím vás, až uvidíte někoho tam uprostřed areálu s piváčem v ruce nahatýho, je to je Roman. Jo, je to Roman, vzpomeňte si na něj. Ne, Roman, je velká gratulace, protože jakákoliv hvězda Vysočina Festu zazní aktuálně v tom týdenní soutěži v našem vysílání, tak nám se tady zboří praktická linka sem k nám do studia, takže opravdu zaslouženě vybojovaný, pořádně si to užij, ať už vezmeš s sebou kohokoliv, měj se krásně a vidíme se na Vysočina
2: Festu. Velká gratulace.
3: Moc krát děkuju.
1: Není zač, ahoj, užívej.
2: Čau.
3: Ahoj.
1: To byly, prosím, pěkně rozdaný předposlední dva lupeny. Zítra odpoledne, jo. Poslední dva.
2: Tak to už ten telefon se nezastaví vůbec.
1: To bychom chtěli říct vedení třeba našemu ředitelství, že bychom potřebovali třeba nový telefon.
2: No protože žhavil béda, žhavil drát.
1: No tak telefonní číslo si uložte, 725 44 38 37, bude se to hodit.
0: Na Vysočina Fest z Hit Radia Vysočina. Poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte vstupenky na Vysočina Fest.

0: úterní odpolední mazec na Hitrádiu Vysočina All American Rejects před 16:45 a mazec jeden bude taky v prý v Brtnici.
1: Už od zítřka, teda pokud se nepletu, tak je zítra 1. července a právě od zítřka by se tam měla uzavřít trasa na Jihlavu. Už teď teda připomenu, že se tam bez objížďky nedostanete ani ve směru na Třebíč, ani na Luka nad Jihlavou, takže to bude taková jako španělská vesnice a některá větší auta, taková ta nad 7,5 tuny, ty čeká objížďka až 50 kilometrů, ostatní budou mít jako menší objížďku, ale bohužel se to bez toho neobejde.
0: Hej, přišla kolegyně Zuzka a ptala se právě, jak Markéta přišla vlastně k téhle informaci.
1: No.
0: Kde to je napsaný?
1: Já tak jsem prosím, si to vymyslela.
0: Prosím pěkně, tohle je informace, kterou kompletně zpracovala Markéta při procházkách svým rodným údolím.
1: No ano, my to tam, jako my tam bydlíme, takže víme, že tam prostě budou takovýhle problémy kvůli napojování komunikací na obchvat. Marek se tady směje.
0: My tam bydlíme, my víme, že je to tam strašný.
1: Není, je to tam krásný, ale teď se tam bohužel jako nikdo moc asi jako nepodívá, protože to tam jako bude asi konec světa. Ale chci říct, ať to nekončíme tak tragicky, tak s posledním červnovým dnem dneska končí uzavírka mezi Chotěboří a Českou Bělou na Havlíčkobrodsku a od zítra tudy řidiči konečně projedou, tak aspoň nějaká dobrá zpráva.
0: A máme ti věřit, tam si se taky byla projít?
1: Tam jsem se nebyla projít, tam mi musíte prostě věřit.
0: Za chvilku Carly Rae Jepsen.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

Damiano David na Hit Rádiu Vysočina. Za 10 minut, přesně 17 hodin. Na silnicích víceméně klid, ale opatrně. Jedno varování tady je, na D1 127. kilometr ve směru na Prahu. Leží blatník na vozovce. Tak ne, že by ho tam měl někdo sbírat, ale bacha na to. 725 44 38 37, to je číslo sem k nám do studia a taky naše WhatsAppové číslo, na které můžete posílat hlasovky v případě právě nějakých dopravních komplikací a varování. My do té celé posíláme další hity Verona, anebo právě teď

0: Sheeran na Hitrádiu Vysočina před 17. hodinou. Za chvilku zprávy a teď Zuzka přináší aktuální pohled na silnice. Pojďme se podívat, jak nám to jezdí. A nebo nejezdí.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 127 do Prahy leží blatník na vozovce. Dejte tam pozor. A mezi kilometry 91 až 82 také na Prahu pak stále probíhají v pruhu pro pomalá vozidla práce údržby. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Dneska končí uzavírka na silnici mezi Chotěboří a Českou Bělou na Havlíčkobrodsku. Od zítřka tak už řidiči pojedou po zmodernizované komunikaci. Kraj Vysočina nechal opravit 3 úseky mezi Českou Bělou, Počátky, Dobkovem a Chotěboří v celkové délce skoro 5 kilometrů. Na silnicích ještě zůstaneme. Od zítřka začne v Jihlavě uzavírka části Heroltické ulice kvůli pokládce vodovodu. Objízdná trasa povede po Pávovské ulici přes okružní křižovatku a dále po Průmyslové ulici. Městská hromadná doprava i linkové autobusy budou místem projíždět bez změny trasy. Stavební práce by měly skončit v říjnu. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět nahoru. Litr benzínu může stát až 40 korun a 60 haléřů. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,60. V regulaci cen bude stát pokračovat zatím do 19. července. Prezident Petr Pavel požádal ministra kultury Otu Klempíře o odbornou debatu. Má se věnovat důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Také se ho na dnešním setkání ptal na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich financování. Na Vysočině nás zítra čeká oblačná obloha. Odpoledne bude postupně zatažená a také se objeví přehánky, hlavně na východě i silné bouřky. Také se musíme připravit na přívalové srážky, kroupy a silný vítr. Teploměr nám ukáže hodnoty od 25 do 28 stupňů. Na Třebíčsku bude místy i 30.
0: Hit Radio Vysočina.
2: U Poličky teď aktuálně lehčí bouřka a nějaký déšť, no tak postupně se to opět vytváří, ty bouřky, ale Market tam mizí domů, do Brtnice.
3: Já mizím radši zavřít ty okna, ne jak včera, že mi tam napršelo.
2: No, tak bacha na to, měj se krásně, ahoj.
3: Vy taky, ahoj.
2: A my pokračujeme dál, servírujeme další hity do toho úterního odpoledne. Tady už jsou Hubastank.

Taylor Swift na Hitrádiu Vysočina, 17 hodin 10 minut. K tomu musím říct, že vedro je stále, teda jako ne, že by ty bouřky nějak dramaticky ty včerejší to změnily, i když pravda je asi o 10 stupňů míň. Každopádně dost často teď slýcháváme, že takový horko třeba dříva jako nebylo, a nebo někdo říká, takový horko prostě bývalo vždycky. Jo. A kdo se v tom má teď jako vyznat? Tak jsem si tady našel oficiální tabulku od meteorologů a ty tvrdí podle dat a statistik měření, že třeba právě v 70. a 80. letech bylo jen a pouze 5 tropických dní za rok, kdežto v letech 2020 až 2025 13 dní. Takže 2,7krát víc opravdu letos než kdy jindy. A nějak to potvrzuje i tak celkovou tu statistiku, že těch tropických dní bude přibývat. No. Takže ano, měli jsme tropické dny dříva, i v devadesátkách byly tropické dny, tam už jich bylo 9 za rok, ale rozhodně se nepohybovali v teplotách i v teplotách okolo 40 stupňů. Tak to je důležitý si takhle jako říct, že opravdu zažíváme mimořádnou situaci a hlavně o tom víkendu jsme zažívali. No tak buďte na sebe opatrní i v tom dusnu, co teď máme, i v tom vedru, a posíláme další tip. Tady už Disturbed.

Lonely na Hit Radio Vysočina, krátce po čtvrt na šest. Dneska možná je den, který by si zasloužil udělat si doma nějaký hromadný selfiečko, vypoustovat ho ven a možná s přáteli nad ním diskutovat, protože dnes je světový den sociálních sítí. Ano, Social Media Day, každoročně 30. června oslavujeme digitální platformy Facebook, Instagram a všechno další a sdílení informací právě po internetu a po celém světě a budování komunit. Tak jak jsem říkal, no, ideální den na dát selfiečko, možná nějaký

0: tak všechno mám.
1: Poetika, jejich jedna z nejnovějších věcí, hit blízko na Hit Rádiu Vysočina za 5 minut, přesně 17:30, no a to znamená, že ještě půl hodinka a malý kousek a odstartuje Hit Rádio Klasik a opět ty největší pecky let 80., 90. a milénia. Zase ve velkým zavzpomínáme a za chvilku si budeme tedy servírovat ty velikánský hity, na který jsme možná chodívali pařit. Vidím tady Duran Snow a vidím tady taky Robbie Williamse, Captain Hollywood Project a tak dále. No a zazní i třeba takováhle pecka. Ano, Manic Street Preachers na Hit Rádiu Vysočina posíláme jako ochutnávku právě na to dnešní Hit Rádio Classic.

0: na Hit Rádiu Vysočina, přejeme hezké odpoledne. Farmakala otevřela brány všem milovníkům česneku. No jo, Kuřimská Nová Ves, to je to správné místo od 7 do 17 hodin a můžete vyrazit na samozběr česneku a ten český, ten prostě stojí za to. Ten je pořádný, takže pak jako česnečka, že jo, omáčky, na kuře, na buček. No prostě, kdo má rád česnek, tak mrkne na farmakala.cz. Tam si to užijete a nazbíráte ve velkém. Za chvilku Coldplay nebo Rehab.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina. Hit Radio. Hit Radio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Coldplay na Hit Rádiu Vysočina ve 5:45. Marek Grande se loučí. Mějte se krásně, užívejte úterního podvečera, no a zítra ve 3 odpo opět se budu těšit. Ruši Leni.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně na D1 na 127. kilometru ve směru na Prahu. Leží tam blatník na vozovce, tak tam bacha na to. Ostatně opatrně, ať už jedete kamkoliv, a kdybyste narazili na nějaké komplikace, můžete rád vědět ostatním. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna může dnes opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu schůze. Vládní tábor chce dnes projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a k větší ochraně zvířat proti týrání. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.
3: Samozřejmě budu ty své priority řešit i s panem ministrem a jak jsem zmínil ve svém projevu, já tuto pozici přijímám s pokorou a vědomím velké odpovědnosti.
2: Oficiálně se Miroslav Hlaváčovo funkce ujme zítra. Během včerejších silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měly 10 cm. Krupovití poškodilo v obci střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou i další stanice, což by mělo výrazně urychlit cesty napříč zemí, jak pro místní, tak pro turisty.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: V noci oblačno, místek ráno od západu četnější přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Na východě ještě přechodně skoro jasná obloha. Nejnižší teploty 21 až 17, přes den pak bude oblačno zataženo, v Čechách déšť nebo přehánky, místy silné bouřky. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet také na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů.
4: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě nás i dnes čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že máte krásné úterý a pojďme spolu ten večer odstartovat. No a hned na začátek je tady fantastický, dokonalý Robbie Williams.

Tohle je Nataša Tomáš, krásný večer všem. Posloucháte Hit Radio Classic, doufám, že máte hezký úterý. Takhle, pojďme si říct, že ty, co měli bouřky, tak doufám, že nikoho z vás nepostihly ty brutální kroupy 10-centimetrový, to je šílený. Jakože já mám docela špatný odhad na míry, jo, ale 10 cm, to je hodně. Tak doufám, že jste jinak všichni v pořádku. Další vlna bouřek, prosím vás, přijde, ano, mělo by to, i když třeba v Praze včera nekáplo, jo, takže samozřejmě těžko říct, to teď dost nevyspytatelný, tahle studená zvlněná vlna, nebo jak je to přesně, tak jenom prosím vás s tím počítejte opatrně, jo, žádný šílenosti, držíme stále klidový režim. Výhodou toho klidového režimu je, že můžete poslouchat ty nejlepší songy právě teď. Alan Parsons Project a Don't Answer Me. Tak si to užijte.

Posloucháte Hit Radio, tohle je Song Informer, za ním stojí skupina Snow a takhle, sníh. Dokážete si ho teď představit? Jen tak je to vtipný, protože dneska je poslední červen, jo. To znamená, že máme půl roku do konce roku, komu to přijde taky šílen, tak nejste v tom sami. No a hlavně za chvilku všechny tyhle vedra zase opadnou, jo. A naopak, budeme odklízet sníh, otrava to bude. Tak jenom, jo, pojďme si užít to krásný, fantastický teplo. Ale jo, je to dlouhý, souhlasím s váma. My naštěstí máme to nejlepší z 80.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. A hele, s tím fotbalem, ještě by to mohlo být i horší, jo. Protože jihokorejští fotbalisti dopadli v podstatě jako my, vypadli rovnou ze základní skupiny, v podstatě porazili jenom nás, jo. Takže prostě si řeknete, tak se to nepovedlo. Ne, ne, ne. U nich v zemi to berou jako velkou zásadní ostudu, takže třeba trenér jejich reprezentace má normálně zakázaný vstup do restaurací. Což je pro mě jako naprosto šílená představa. Ale ano, dokonce všem těm hráčům místním vzkazujou, ať se po příletu rovnou rozprchnou do všech světových stran, protože oni na ně nejsou zvědaví. Takže já myslím, že ti naši kluci fotbaloví můžou být ještě rádi, že dobře, my se tak jako zachichotáme, máme občas někdo nějakou nepříjemnou poznámku, ale takhle zlí, na ně fakt nejsme. No a na vás nebudu rozhodně zlá. Vám pošlu další fantastický hity. Za chvíli Dead or Alive a teď Lisa Loeb. Stay.

Dead or Alive, You Spin Me Around, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Jo, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Zrovna mi tu přistála SMS-ka a Martin píše, dneska jedete fakt bomby. Já si taky myslím, co? Neskutečný pecky, který tady pro vás mám ještě nachystaný. Hele, třeba boybandy, jo. To byl jeden čas strašný trend. Ať už vezmeme ty naše, jako třeba Lunatic, že jo. No ale i když koukneme a tak říkajíc šáhneme do zahraničí. Backstreet Boys. Prostě jako kdo z vás měl třeba plakát na zdi? Spousta lidí, že jo? A hlavně tenhle song znají úplně všichni. Takže už za chvilku pěkně z plných plic. Backstreet Boys, k tomu taky Linkin Park nebo Fleetwood Mac.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jo, ať už za sebou třeba máte fakt blbý úterý, nebo je vám prostě jenom pořád vedro, nebo naopak se u vás rapidně ochladilo, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jenom pro vaše uši. Tohle jsou Kabáti a Bára.

Připomínka pro vás všechny od Sweetbox. Everything's gonna be alright. Posloucháte Hit Radio? Úplně jednoduchá otázka. Znáte všichni Batmana? Kývete, je mi to jasný, ano. Nechci se teď bavit o tom filmovém, ale prosím vás, teď mají v mexickém městě Lagos de Moreno vlastního Batmana. Je to hustý, jo. Samozvaný mstitel a vykonavatel trestu tam řádí v noci, ale jako v dobrým, jo. Protože on se zaměřuje na primárně teda na zloděje motorek, který nepředá policii. Ne, on to dělá mnohem líp. On je totiž lepící páskou, připoutá ke sloupu, normálně jako klampe někam a předně ještě postaví tu motorku, kterou chtěli ukrást, což je naprosto geniální. Já myslím, že si postupně tam jako rozmyslej, jestli se jim tyhle ty zločiny vyplatí, jo? Možná prostě jenom taky potřebujeme svýho Batmana. Nevím, nemáte nějakého kámoše, co by chtěl se stát temným mstitelem po nocích, bloumat? Jako podle mě by to bylo strašně cool. Kouzelný oblek, ještě by to chtělo Alfreda k tomu, to je jasný. No nic, od Batmanu k Tarzanovi. Baltimora a Tarzan Boy právě teď, užijte si to.

0: prostě geniální. Tohle jsou Oasis a Stand By Me na Hit Radio. Ano, další důkaz, že Oasis mají víc než jenom jeden jediný song, a to je Wonderwall, že jo? Možná už jste to viděli, ale ve spoustě světových obchodů s hudebninama, třeba s kytarama a tak, tak mají normálně cedulky a většinou je tam zákaz hraní Stairway to Heaven a Wonderwall. Jo, protože jsou to takový ty dva songy, který se každý, kdo se učí na kytaru, snaží umět zahrát a pak je hraje. Pořád dokola. U nás v Česku by to byly asi stánky. Pač ty mi přijde, že jsou na stejný úrovni v tomhle, jako třeba Wonderwall. Tak dobrý, slyšeli jsme jiný skvělý song od Oasis. No a v tom nejlepším z 80., 90. a milénia budem samozřejmě pokračovat. Skvělý song, protože nemá těžký text. To zvládnete úplně všichni. Scatman John, Ace of Base nebo Europe už za malou chvíli. Hit Radio.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Catman John, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 7:30. Pánové, chrápete? Pánové, kroutěj hlavou, dámy kývají, takhle. Chrápat může občas každý, jo, zvlášť když máme rýmu, to je strašný, to je jedno, nebudu se přiznávat do éteru. Ne, důležitý je, že tady máme nový vědecký zjištění, pánové budou jásat, protože údajně může chrápání znamenat regeneraci mozku. Já mám pocit, že znám pár lidí, kteří musí být dokonale zregenerovaný, protože to jinak jako nejde jinak vysvětlit. Je to trošku na úrovni toho, když vám něco začne rachtat v autě, jo? A opravář vám řekne, že to znamená, že se to auto samo opravuje. Ne, nejsem si úplně jistá, jestli to odpovídá. Každopádně, pánové, pro vás skvělá výmluva, zkuste to doma použít, jestli vám to projde, jestli vás partnerka přestane v noci přidušovat, nebo to neklapne. No, držím pěsti, hezky si zachrápejte, zregenerujte svoje krásné mozky. A tohle je Britney Spears.

Jak jinak to může dopadnout, když se sejdou takový dva hlasy? Bryan Adams a Tina Turner na Hit Radio. Geniální, geniální věci nám vznikaly. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy z hlavy prostě nedostanem, jo. Máma je tam celou dobu. Na některý jsme třeba i malinka to zapomněli, jo. Za chvilku třeba song, který si určitě pamatujete všichni. Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou. To je jasný. Ale pamatujete si třeba tohle? Stacy Orico, Stuck. Naprosto geniální hlas. Dáme si ji už za malou chvíli.

Krásný večer všem, poslední hodina toho nejlepšího z 80., 90. a milénia je před námi. No a právě teď, Heaven Can Wait, tohle je Sandra. Jdeme na to.

Hezký večer, potřebujete motivaci? Hele, já nevím, jestli jste s tím cvičením začali už v lednu, jo? Pokud ne, nevadí. Klidně to odsouvejte dál. Já se na vás zlobit rozhodně nebudu. Každopádně jedna motivace by tu možná byla. Jeden majitel fitka v Číně vypsal geniální výzvu. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, dostane Porsche Cayenne. Krásná auto mimochodem, jo. Zároveň jako 50 kilo za 3 měsíce je strašlivá blbost, jo. To je prostě šílený, takže to nedělejte samozřejmě. Ale jinak jako dávka motivace je to super. Zkuste třeba šéfa, jestli vám nechce nabídnout nějakou solidní motivaci. Nebo svého partnera, normálně řekněte, miláčku, jestli ti vadí, že jsem tady mám nějaký kilíčko navíc. Co mi dáš, když to zhubnu? No ale jako pozitivní motivace, to funguje vždycky. Tak držím pěst.

Tak co, užili jste si to Lucie a skamenili dítě na Hitrádiu. Krásný večer všem, 30. červen. Zítra nám začíná červenec, ano, už je to tady. Neskutečně to uteklo. V podstatě máme teď 2026,5. Jo, protože jsme přesně v půlce toho roku. Tak doufám, že jste stihli, co jste chtěli. Pokud jste nestihli, co jste chtěli, tak hele, ještě máte 6 měsíců. Pohoda. No a když tak to přehodíte sami na sebe, na příští rok. Další hity z 80., 90. a milénia za chvilku. Run DMC, Gianna Nannini, anebo...

0: Run DMC v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer všem. Evropská unie řeší změny pravidel v letecké dopravě a s nimi i práva cestujících. Ve hře jsou kompenzace za zpožděné nebo zrušené lety, jednodušší reklamace, příruční zavazadla i lepší vymáhání nároků vůči aerolinkám. Co z toho bude skutečná pomoc? Na telefonu je europoslanec Ondřej Krutílek. Tak co přináší nová dohoda o letecké dopravě?
1: No tak hlavně bych od toho nečekal žádnou velkou revoluci, ačkoliv jsme jednali o celém tom návrhu jako Evropské instituce asi 13 let, tak nakonec to bylo natolik kontroverzní, že jsme dosáhli toho, že jsme uhájili pozice, pokud jde o práva cestujících, tak jak je doposud známe, to znamená, že kompenzace budou i nadále po třech hodinách zpoždění, ty kompenzace budou stejné finance, jako to bylo doposud, to znamená do 1500 kilometrů 250 eur, nad 1500 kilometrů 400 eur a pro lety delší nad 3,5 tisíce kilometrů 600 eur. A pak je tam pár drobností, které se mění a které jsou podle mě pozitivní ve vztahu ke spotřebitelům.
0: A jaká jsou ta další práva?
1: No tak zaprvé si každý cestující bude moct vzít na palubu jeden osobní předmět, to znamená nějaký menší batoh ku příkladu. Potom, když se třeba překlepnete, když si objednáváte letenku ve jméně, tak ty překlepy nikdo nebude moci spoplatnit, respektive jejich opravu. Taky, když si budete chtít vytisknout boarding pass po té, co se začekujete u svého leteckého přepravce, tak už to budete moci udělat zdarma. Stejně tak by boarding pasy neměly být vázány na nějakou konkrétní aplikaci, zkrátka dobře ten QR kód byste si mohli stáhnout kamkoliv, třeba do peněženky v mobilu.
0: Na čem pracuje Evropský parlament s ohledem na dopravu, potažmo regionální dopravu?
1: Tak my jsme teďka v průběhu vyjednávání o novém víceletém finančním rámci, takže řešíme především to, jak budeme financovat infrastrukturu dopravní, ale krom toho řešíme třeba otázku takzvaného one ticket, to znamená, že když člověk bude chtít jet vlakem napříč Evropou nebo s využitím více dopravců, tak by měl mít možnost si koupit jenom jeden lístek a nemělo by ho zajímat, jak si to ti dopravci mezi sebou vyřeší.
0: A v čem je důležitost těch regionálních železnic?
1: No určitě je důležitá především pro dojíždění do práce, pro tu každodenní dopravu, kterou lidi potřebují. Otázka je, nakolik je potřeba, aby do toho zasahovala Evropská unie. Musíme najít balanc mezi tím, jestli tu regionální dopravu mají řešit jednotlivé státy, anebo Evropská unie. Já jsem zastánce toho, že spíš bychom pro Evropskou unii měli hledat ty úkoly, které jsou přeshraniční, které se týkají více členských států, ale tím nepopírám samozřejmě to, že pokud budeme vytvářet podmínky pro podporu regionální dopravy, a teď nemluvím jenom o finančních podmínkách, ale i o legislativních podmínkách, tak si myslím, že v tomhle směru může EU sehrát poměrně důležitou roli.
0: Kolem dopravy v Evropské unii panuje spousta mýtů. Ty největší jsme pro vás vypsali na našem webu hitradio.cz. A teď už je tady Morčiba.

Gabriel Sledgehammer na Hit Radio. Krásný večer. Pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek úterý. A budu se na vás těšit zase zítra, výjimečně už ve 12 hodin, protože, jak víte z dnešního vysílání, tak našemu Jirkovi Pelnářovi se narodil syn, tak s nima bude chvilku doma. Ještě jednou Jirkovi gratulujem. Já myslím, že jsme to tu dneska obračili úplně všichni. Takže zítra se slyšíme už ve 12. Vy si užijte krásný večer. Přeju vám, ať se hezky vyspíte. Jo? Před námi ještě pár skvělých songů. Kylie Minogue, taky Chinasky nebo Max.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Rádio Vysočina.
1: Aj.